0: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Express. Music first. Express FM.

0: Express FM. Express, Express.
1: Nevěříš no náhody, přitom za každou se honíš.

0: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Express FM. Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Můžeš mě vidět na každém přechodu. Stahuju okýnka vzadu i vepředu. Moc dobře vím, jakou pozornost vzbuzuju. Konečně jsem ve středu, jsem hrdina. Všem je fuk, jak mám velkýho šulina. Mám Lexus, červený torpédo.

Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Express. Music first.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
2: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
1: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
2: Více na herman.cz.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Express. Music first. Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGloob AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webgloob.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Léto chutná v Itálii po každé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
10: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
11: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
2: Express FM.
1: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
0: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
3: Kaufland.
4: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
8: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
7: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
8: Více na herman.cz.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Odvody podnikatelů na sociálním pojištění se vrátí na loňskou úroveň. V úterý o tom po vrácení návrhu senátem rozhodla sněmovna. Nově většina osob samostatně výdělečně činných ušetří 715 korun měsíčně. Peníze, které zaplatili od začátku roku, navíc dostanou od státu zpět. Všechno proběhlo perfektně, řekl Donald Trump po rutinní lékařské prohlídce, kterou nejstarší prezident v historii Spojených států podstoupil necelé 3 týdny před svými 80. narozeninami. O zdravotním stavu Trumpa se už několik měsíců spekuluje v souvislosti s viditelnými modřinami či oteklými kotníky. Italský tenista Jannik Sinner zahájil na Roland Garros boj o kariérní Grand Slam výhrou ve 3 setech na domácích Francouzem Taburem. Světová jednička mezi ženami Sabalenková v prvním kole pařížského turnaje porazila Španělku Buzasovou. Další soupeřkou běloruské tenistky bude domácí Žakmotová, která vyřadila Lindu Frivertovou. No a počasí bude jasno, nebo skoro jasno, ale pozor, může být přechodně oblačno a sem tam by se mohla objevit i přehánka nebo bouřka. Teploty 30, na jihu Moravy až 33 stupňů Celsia a pokud tedy přijde nějaká ta bouřka, přijde také vítr s nárazem kolem 55 km v hodině.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Příjemné středeční ráno, posloucháte Express. Ano, je tu Vašek, je tu Babu. Čau, Vášok.
1: Ahoj, Babu.
3: Jak jsi se vyspinkal?
1: Já jsem se vyspinkal poměrně dobře, není mi tedy úplně dobře, ale to je zase otázka něčeho jiného a nevím čeho. V každém případě jsem chtěl říct, že se cení, že jsi dneska přišla. No, tak jako, hele, jako vyhrát téměř 3 miliardy korun, to už samozřejmě stojí trošku jako sebezapření s tím, že jako se říkáš, no tak já teda jako půjdu. A když jsem to nevyhrál já, tak to musela být ty, takže je to jasná, je to jasný logický jako vyústění v tomhle tom.
3: No hele, 500 milionů sežerou daně, takže to mi hnedko jakoby já vím, tu náladu
1: ano,
3: trošku.
1: Ano, a chápu, dokud to nemáš prostě na účtě, tak jako není ještě pořádně co slavit.
3: Ale tak ještě se musím rozhodnout, jestli si to nechám vyplatit celý najednou, nebo jestli to budu nějak rentičkovat. Hele, je s tím teď spoustu starostí, řeknu vám, to byste nechtěli.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tohle je Somber a Potential na Expressu, 7 hodin a 10 minut. Dobré ráno vám všem.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Vašku,
0: no?
1: Už to začalo.
0: Co pak?
1: Samozběr jahod.
0: Neříkej. Ty jsi byla už u mě na zahrádce?
1: Ne.
0: Já ještě teda nemám, jako, ještě nemám úplně červené, ale už tam jsou, už se tam krčí.
1: Už jsem viděla totiž ráno reportáž.
0: Jo, takhle.
1: Ze samozběru.
0: Fakt, jako ano. Letošního.
1: Je to úplná klasika. Samozběr začal, trápí nás sucho, potrápili nás ty zimní mrazíky, to znamená, že úroda není tak velká, máme jako snížení, to znamená, že je zdražení, ale jsou výborný. Jo. A pak tam byla paní, která říkala, budeme dělat marmelátky, budeme zavařovat a zmrzlinku.
0: Zmrzlina.
1: Ale tak hezky to řekla. A zmrzlinku.
0: Jo, ale nejvíc asi to bude tak, že večer otevřou nějaký to frizantéčko a do toho tu jahůdku.
1: Ano.
0: Hoděj.
1: Přesně. A jahůdku, prosím. Žbluňk.
0: Žbluňk.
1: No. A bude to hezký.
0: A je to vyladěný k dokonalosti.
1: Ty jsi včera dělal pizzu.
0: No, já jsem jenom rozpálil grill. Ano. Moje drahá prostě dělá pizzu, že jak je bezlepková, tak si to musí prostě všechno, jako si to děláme doma sami. A musím říct, že se nám opět vyvedla.
1: A s čím jste měli?
0: Měli jsme tři druhy.
1: Ano.
0: Jedna byla s čorýzem a žampiony. Jedna byla s červenou cibulí a nějakým jako špekem.
1: Ano.
0: Takým jako slaninou teda. A třetí, ta poslední, tak tu jsme dělali tradičně sírovou, protože sírová je vždycky nejdíl teplá a vlastně už je to taková ta poslední, kterou tam dávám.
1: A kdy vychází tvoje nová kuchařka?
0: Nevychází nikdy. Já si to sebou vezmu do hrobu.
1: Pašku, no tak, to nám nemůžeš udělat.
0: Ale já ti jenom říkám, že jsem to nedělal já.
1: No ale tak společně, ne?
0: Jo, to jako jo, ale stejně třeba ten poměr. To jako já nemám vůbec jako v ruce. To
1: no,
0: má všechno moje drahá.
1: No napíše, ale ty to potom budeš tady promovat v rádiu, to je jasný, ne?
0: Že bychom dělali vaření jako takhle přímo, že bychom rozpálili grill tady
1: ve
0: vysílání.
1: No teď potom přijdeš v úterý, udělá Marie v driveu promo na tvoji novou knihu.
0: Jo, takhle, tak to mě vůbec teda nenapadlo. No, no dobře, no tak hele, já se nad tím zamyslím hluboce a myslím si, že to stejně nevíde, ale to nevadí. Nikdo není zvědavý na to. 7.13, jdeme za další muzikou, tady je Arlo Parks.

0: Daft Punk a One More Time Express FM. Za malou chvíli Phoenix, Clairo, taky 100 Waters a nebo Beaches.
1: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
2: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
3: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webglobe.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu. Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem.
9: Venku město, uvnitř klid.
8: sudoměřská32.cz.
10: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
11: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
10: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
11: Více na herman.cz.
12: Express. Music first.
13: Express FM.

0: Tohle jsou Phoenix a Clairou After Midnight. Babu už taky začala jedna z věcí a to je to příprava na dovolené.
1: Ano.
0: A v letoviscích některých se připravují na turisty, to je jasný. Chorvatsko, taková země zaslíbená, ještě stále, i když už tam je draho a už jsem tam teda dlouho nebyl, tak teďka připravili a ve Splitu už to funguje a další města se budou přidávat, je to, že ty kiosky a takový ty krámky, takový ten Fivuza Market a potom lavička,
1: ano,
0: tak ty budou mít utrum, protože budou mít zákaz prodeje od 21. do 6. hodiny ranní.
1: Jako všeho?
0: Jako
1: nebo alkoholu?
0: Alkoholu. Že prostě, že bude zákaz, protože turisti se opíjejí a dělají čurbes a
1: tak dále. A to zase bude fále jich na blito.
0: No, ale na druhou stranu, pokud já si pamatuju, já neznám české auto, které by zastavilo někde u nějakého penzionu a první, co se udělá, je, že vyndáš tu matraci těch piv a hnedka s ní běžíš do lednice, aby bylo na večer už vychlazený. Takže stejně si ty turisti vozej svoje vlastní zásoby.
1: Takhle, podle mě pivko si většinou vozíš svoje, ale samozřejmě nějakou tam takovou tu travaricu, rakiu, já nevím co, tak to kupuješ až tam, ale teda, co já si pamatuju, tak jsme to nikdy nekupovali v tomhletom stánku, ale vždycky u nějakého takového dědy, který od někud vyleze s těma petkama,
0: on tam má
1: tu ceduli.
0: On tam má ty olivový oleje a mezi tím prostě má to raky.
1: Přesně tak.
0: To prostě dáváš.
1: Tam to nakopíš, nebo ti to tam načepuje, nebo něco záleží, že jo, nebo potřeba moje máma spíš pije vínko, tak se tam zase nechá tam něco.
0: Jasně.
1: Natočit a jdeš, takže...
0: Biznis je biznis.
1: Jsem s tím v pohodě asi, že...
0: Já teda musím říct,
1: že to ničemu nepomůže.
0: Že jsem to sám nikdy nepil.
1: Ne?
0: Tyhle ty, jako, ty alkoholy, který oni tam nabízejí. Čeče ne?
1: Taková slivka, no.
0: No, ale taková nakopávací dost. Takhle.
1: Tak vypálit červa, no.
0: Já vím, jenomže já nikdy nevím, kdy přestat.
1: Jo, takhle.
0: To je takový, jako že ve chvíli, kdy začneš pivo, panák, pivo a něco napití, tak už potom je pozdě, no. Ale takhle, já jsem tomu vyhejbám, takže tak, no. Tak jenom, abyste věděli, že tyhle ty markety už budou mít zákaz. Nevztahuje se to, prosím vás, pěkně na restaurace a bary, takže tam můžete popíjet klidně dál. Sice je to tam dražší, ale co už.
1: Když jste na dovolený,
0: jednou za rok, že jo?

0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
1: Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Máme několik dopravních nehod, které musíme probrat. Ulice Zenklova v Praze máme dopravní nehodu osobáku a motorky. Také na Pražském okruhu, konkrétně tedy u exitu za Chrášťany, tam je dopravní nehoda dvou nákladňáků. Je to na bezranění, na místě už je policie. Výjezd z Brna ve směru na Prahu, 196. kilometr, je taktéž dopravní nehoda, i tam se zdržíte. A ještě Olomouc, ulice Slavkovského, dodávka osobák. Na místě už je policie.
3: Express FM.
4: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
5: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
4: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na alza.cz.
1: Express FM.

0: Express. Švýcarsko, hokej, atmosféra, která tě nenechá v klidu. Express FM během světového šampionátu servíruje třikrát denně všechno důležité. Výsledky, zajímavosti turnaje i program dalších duelů. Bez zdržování, jen čistý hokejový update.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Mistrovství světa 2026. Poslouchej na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro. Oficiální sponzor IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
6: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: V Kauflandu faníme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
8: Kaufland.
10: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
11: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
12: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
13: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Music. First. Express FM.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Tovalo, I'm your girl. Right.

0: Za 8 minut tady bude 8. hodina. Vašku, to, jak se bojuje o vstupenky na tour, to jsme tady řešili samozřejmě už několikrát. Ticketmaster a další společnosti se snaží vymýšlet nejrůznější triky a jak vlastně vyzrát na takový ty různý boty, ty, kteří se snaží nakoupit co nejvíc lístku a potom je přeprodávat za nějaký neuvěřitelný ceny. Pak jsme tu samozřejmě měli umělce typu Beyoncé, kteří když vlastně spustí ten přeprodej, tak padají stránky, takže se vymysleli různý předregistrace. Ty se můžeš ještě zaregistrovat třeba u ní do nějakého fanklubu, pak se zaregistruješ do fanklubu tamhle a tohleto, pak dostaneš nějaký kód, pak seš tam v té frontě, pak se ty lidi ještě třeba ve Spojených státech se rozdělovali pomalu na západní a východní konferenci fanoušků. Že měli jako...
1: Když to tak poslouchám, už jsem odrazený od toho, abych si vůbec nějaký tiket koupil.
0: No není to sranda a teď se do tohohle boje ještě zapojí Spotify. Spotify v létě, zatím teda jenom ve Spojených státech, ve spolupráci s Live Nation, vlastně spouští takový novej, budou testovat takový nový projekt, když ti vybraní umělci budou chtít spustit tu tour, tak jejich vlastně největší fanoušci, ty ale určí Spotify na základě toho, jestli ty opravdu toho člověka posloucháš, že vidí, jestli ho máš v nějakých oblíbených, kolik si ho poslouchal, že třeba patříš k nějakému, já nevím, že jo, 3%, to ti vždycky vyleze na konci, když je Spotify Wrap, tak se to ukazuje.
1: Ano, máš tím umělcem nějakou historii a když je bohatá, tak samozřejmě se předpokládá, že ty by si měla mít ten lístek přednostně.
0: Tak to je ta idea. Jestli to bude fungovat, jak to bude fungovat ve skutečnosti, to teď nevíme, ale tohle je ten nápad a v létě teda fanoušci ze Spojených států amerických dostanou nějakou první možnost takovýchto rezervací. V komentářích nejčastější reakce je Apple Music, kdy se zapojíte taky do tohodle a samozřejmě tam lidi už vypisují seznamy těch svých lidí, který jsme řekli super, tak to určitě dostanu lístky na teď už zbývá jenom teda prodat tu ledvinu, co už nemám, kterou jsem prodal za tu předchozí tour, ale tak co už.
1: To už. Já, dobrý nápad, ale mně to přijde docela jako fajn.
0: Jo, přijde mi to docela fair, jsem za. Takhle, kdyby to potom v Evropě ta Beyoncé udělala na tu třetí desku, tak jsem v klidu.
1: Tak seš o tom vůbec nepochybujem.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Případ tříletého neočkovaného chlapce, který zemřel na záškrt, prověřuje policie. Zahájili jsme trestní řízení. Problíže nespecifikovaný trestný čin proti životu a zdraví, říká ostravská policejní mluvčí Michalíková. Řadu lidí to překvapilo, vynechání povinného očkování totiž není podle českého práva trestným činem. Mexické bezpečnostní složky zadržely v pohraničním státě Sonora synovce drogového bose Joaquina Guzmána, zvaného jako El Chapo. Na nějž je ve Spojených státech vydán zatykač. Hokejisté Vegas i s Tomášem Hertlem porazili doma Colorado 2-1 a po pouhých 4 zápasech si zajistili účast ve finále boju o Stanley Cup. Avalanche nestačila v pondělním zápase NHL ani asistance Martina Nečase. Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne místy přechodně oblačno, sem tam možná i nějaká bouřka nebo přehánka, teploty 30, na Moravě až 33 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, krásné středeční ráno s datem 27. května. Vašku, to ten Nečas ale nestihne už asi přijet na to čtvrtfinále, co?
1: Určitě ne.
3: Sakryš.
1: Jako na jeden zápas se mu to už asi moc nevyplatí. Nechci jako něco
3: co
1: přivolávat.
3: Co víc přece může být, než reprezentovat svoji zemi?
1: Ano, to asi ano, ale vem si, časový posun, než se dostane, než se vyřídí lékařský prohlídky, svolení klubu, pojištění, všechno se musí vyřídit a to není jako jen tak.
3: A ještě se musí asi vyprat, že jo?
1: A ještě se taky musí vyprat, ano, přesně,
3: To vůbec nevyšlo, podle mých představ. Taky mohli vypadnout dřív, ne?

0: momentálně z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Když jsem viděl včera, před začátkem hokeje, toho zápasu našich s Kanadou, ten kurz, tak jsem si vsadil. Dal jsem si prostě tiket.
3: Ano.
2: Který nevyšel.
3: A, já jsem říkal.
2: Co z toho bude, víc?
3: Když jsi viděl ten kurz, tak jsi šel na jistotu a vsadil si na naši prohru, ale ne.
2: Právě tak jsem si říkal, mohlo by být překvapko, mohli bychom doma na tom něco trhnout. Netrhli jsme, ale to jako nevadí. To jako, hele, my jsme sázíme tak jako pajdu. Víc tomu jako
3: jo,
2: nedáme.
3: Aha, no tak já jsem říkal, ty brďo, tak teď asi, když já jsem zase vyhrála ten jackpot, bude chtít asi Vašek teda pučit nebo něco, když takhle prosázel prachy, ale dobře.
2: 5 litr tam proletěl.
3: Ale jak se ti na to koukalo, protože zápas...
2: Jo, zápas to byl jako výborný, navíc jako opět náš obránce mladík Alšer, který to tam prostě poslal skvěle, jako ukazuje, že tohle z toho bude jako náš, jako jedna z našich opor, jako jo. Domír Kubalík se taky trefil, super, bohužel teda ta Kanada byla silnější, ve chvíli, když už o něco šlo, tak přepla z jedničky na dvojku, chvílema to byla trojka, ale spíš to byla taková ta dvojka a nakonec nás tady uhráli 3-2. My se budeme stěhovat.
3: Ano.
2: 120 kilometrů pojedeme z Bernu, kde máme vlastně hotel, tak se pojede právě do toho Curychu. A budeme tam hrát zítra v 16.20 s Finskem. Kanada zůstává ve Friburku a naopak zase Spojené státy přijedou asi, nevím, asi možná do toho Bernu, těžko říct. Švýcarsko, Švédsko, to je 20.20 a potom Norsko, Lotyšsko, to je poslední duel, který se bude hrát. Mm. Takový je playoff, takový bude to čtvrtfinále, to prokletí.
3: Ale mohli bychom to dát. Ale akorát blbý je, že nám to teď jako nevychází, protože mám pocit, že hrajeme vždycky, jako že se nám to střídá. Hrajem blbě, hrajem dobře, hrajem blbě, hrajem dobře. A teď jsme s tou Kanadou hráli dobře a teď to vychází, že budeme hrát blbě. Ale přitom, kdyby hráli jako s tou Kanadou, tak by to Finsko klidně mohli udolat.
2: Dobře, ale když se přestěhovali, tak se to otáčí, ne?
3: Jo.
2: Nevím.
3: No, takhle se na to, jo? Tak jo.
2: Takhle.
3: Ale když se přestěhovali, tak se to jako resetuje,
2: ano,
3: takže
2: ano.
3: Budeme hrát zase dobře.
2: Ano, ano. A pak blbě, ale to už nechceš slyšet.
3: No to nevadí, tak to už...
2: No tak jsme se tady zaspekulovali, v každém případě zítra tedy v 16.20.
3: Spekulíren já.
2: Spekulíren já.
1: Aktuálně z hokejového mistrovství
0: na Express FM.
4: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
5: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.

0: Peggy Gou a Starry Night na Expressu 8.21, aktuální čas. Za chvíli Sam Fender, a nebo taky Fuckers, Lonely.
1: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
4: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Jauvajs, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křiček, muzeumofbricks.cz.
9: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
10: A kdy to bude?
9: 23.7.
10: A kde to bude?
9: V areálu A7 v Olešovicích.
10: A kde si můžu koupit lístky?
9: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
11: Seznam slaví 30. narozeniny a místo dortu servírujeme festival, ať to oslavíme společně. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline nebo Kašpárek v rohlíku. Do děje vtáhnou živé podcasty s tvářemi Seznamu a vaši drobotinu spolehlivě zaměstnají zábavné aktivity. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražském Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
12: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
13: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
14: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
15: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
16: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
17: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Hudba na prvním místě.
19: Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Tak nám to trošku narostlo, ty dopravní nehody. Měli jsme ve směru Brno, Bratislava dopravní nehodu 5 aut. Teď se také řeší na silnici 20 u obce Chotíkov, okrese Plzně sever, dopravní nehoda. Další komplikace je na D6 mezi 78,7 a 79,7 ve směru na Karlovy Vary, dopravní nehoda dvou osobáků. A ještě taky v Praze se bouralo na okruhu 60. km ve směru na D1.
3: FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový. A nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogérii na alza.cz.

Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: Express Filmex.
1: Přáli jste si někdy, aby vás nějaký člověk miloval nejvíc na světě? V prudce originální černohumorné hororové jízdě Posedlost, která je celovečerní prvotinou mladého Američana Kariho Bakera, zjistíte, že takové přání může být smrtelně nebezpečné. Barry je obyčejný mladý kluk, který je bezhlavě zabouchnutý do své kamarádky Nikki. Ale třeba se vás plachej a tomu brání pozvat jí na rande. A protože zoufalí lidé dělají zoufalé věci, koupí si v pofidérním metešnictví pofidérní hračku, která slibuje splnit jedno přání. Výsledek se dostaví okamžitě. Nikki se do Béra šíleně zamiluje. Až tak šíleně, že mu to po chvíli začne vadit. Jenže kouzlo může ukončit jenom smrt. A to nejlépe jeho vlastní.
2: You know you like me, Bear.
3: She's obsessed with me.
4: Oh, it's not so bad. Fucked up.
2: You wished for this.
1: Jan Svěrák natočil v naprostém utajení nový film Pět švestek. Na otevřené řecké moře poslal na rozhoupané plachetnici herecký pětilístek Sislová, Termerová, Kostka, Vlasák a Kaiser. Je to dojemná i veselá komedie o přátelství, lásce, odpuštění i o tom, že chuť žít může člověka provázet v každé životní etapě. Věra žije sama a zdánlivě už jí v životě nic nečeká. Zasteskne se jí po době, kdy s kamarády jezdila na moře. A tak zbytek staré party vyplouvá vstříc idylickým zátokám a západům slunce se zásobou MDMA v podpalubí. S lodí s nimi sice vyplouvají i staré křivdy, ale největší překážkou výletu jsou jejich děti, které pro bláznivou poslední plavbu staříků nemají pochopení. Za kamerou se na vlnách houpal a film sestříhal režisérův syn František Svěrák.
5: Co kdybychom se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
6: Ať jsi šťastná, mami.
7: Už jsem tam, hele.
8: Rychle pivo na sůl.
5: Ale jsme volní, dobrodružství začíná.
0: Express Filmex
9: na Express FM.
10: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
9: Express.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast od 4. června exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
5: Jednou tohle chcete slyšet. Teď si ale ještě chcete užívat život naplno. Cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka. Třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz.
6: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
7: Existuje místo, které každý den rozezní hřejivý dětský smích a otevře bránu do říše fantazie. Navštivte s rodinou Park Miraculum. Máme otevřeno každý den od 10 do 18 hodin. Více na miraculum.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
13: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
14: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
15: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
16: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
18: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
19: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
2: Express. Music first. Express FM.

Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

Danielle Harl a Dua Lipa Two Hearts 8:54. Pokud jste ještě nebyli na našem webu, pak tedy jste asi nenarazili na rozhovor s Dominikem Peroutkou, který je spjatý s televizí Nova už bezmála 6 let a nastoupil jako koordinátor sociálních sítí, ale nyní se ujal role influencer marketing manager. Takže on má na starosti právě tyhle ty lidi. Michal Pršek si s ním povídal a tam samozřejmě došlo také na vlastně tu definici toho influencera, co je náplní jeho práce, kolik jich má vlastně pod palcem, jestli se radí se sítěmi, jestli radí se sítěmi tváří televize Nova a tak dále. Celý ten rozhovor uslyšíte i dnes prakticky naživo, spíš v premiéře, tady uslyšíte po 19. hodině, takže si ho rozhodně nenechte ujít, sledujte Express Star a najdete ho, jak už jsem říkal, i na našem webu expressfm.cz. No a teď další hudba, Calvin Harris.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Neaktivní Filip Turek z motoristů není sám. Poslanců, kteří skoro nepromluvili u mikrofonu na jednání sněmovny, je víc než pětina. A většina je z koalice. Nejméně jeden člověk zemřel a 9 dalších se pohřešuje po úterní explozi v papírně ve státě Washington na západě Spojených států. Desítka dalších lidí utrpěla zranění. Příčinu neštěstí vyšetřuje policie. Brankář Tottenhamu Antonín Kinský je v nominaci na nejlepší zákrok sezóny v anglické fotbalové lize. Český golman se blízkl v utkání 36. kola s Leedsem a fanoušci mohou na webu Premier League vybírat z 10 nejlepších zákroků. Vítěz bude znám koncem tohoto týdne. Počasí jasno až skoro jasno, ale taky přechodně oblačno a taky může se objevit nějaká bouřka, ve které se zvedne vítr na 55 km v hodině. Jinak teploty 30, na jihu Moravy 33 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Pěkné středeční ráno, kromě muziky vám v té dnešní poslední hodince rána nabídneme opět možnost zapojit se do naší soutěže s Lázněmi Poděbrady. Hrajeme o pobyt pro 2 osoby na 2 noci s polopenzí a samozřejmě se vstupem do hotelové wellness zóny, kde se můžete bublat ve vířivce, můžete si zaplavat v bazénu, projít se po Knajpově chodníčku, anebo si v klidu zajít do sauny a mít klid.
1: Ten klid. Tady by byl tak krásně, kdyby nebyly ty... No a jasně, taky jako Poděbrady jsou nádherný, takže určitě. Vydržte, za chvíli tady padne otázka, vy ji zodpovíte a budete čekat na pátku.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: KSABN na Express FM, 9 hodin a 7 minut. Dobré ráno vám všem. Mohli bychom vám ho také popřát, třeba když byste byli na tom víkendu, kdy budete užívat všechny ty svoje léčby v uvozovkách, léčby ducha. Bavíme se o lázních Poděbrady.
1: No hele, jedna věc je dát si lázně. A druhá věc je trošku užít si ten lázeňský život. Trošku zapařit, zatančit, poznat nějakého šviháka lázeňského, procházet se po kolonádě, dát si oplatku nebo něco takového, víš? To k tomu podle mě taky patří. Nemůžeš se tam jenom léčit.
0: Jo, ale takhle.
1: Nic nedělat.
0: To
1: musíš
0: samozřejmě
1: trošku žít i tím životem lázeňským.
0: Ano, ale ne každý se do lázní jezdí léčit. Někdo tam skutečně jezdí si jenom odpočinout.
1: Nebo, no,
0: ale problém je ten, že někteří, kteří se tam jezdí léčit, třeba a mají nějaký takový ty stravy, ty dietky.
1: Mm-hmm.
0: A oni jak mají ty vycházky, Poděbrady jsou plně cukráren a tam to máš potom nasypaný a obsypaný a dáváš si tam prostě ty poháry. Dávaj si tam ty šlehačky.
1: Je. No, tak musí být život v rovnováze, že jo? Tak pokud máte rádi samozřejmě i ten lázeňský život, tak vyražte směr lázně Poděbrady. Na lázeňské kolonádě na vás čeká hned 6 hotelů a 3 léčebná zařízení a právě samozřejmě i ten život lázeňský s kulturou a i s dobrým jídlem můžete vyrazit například do secesní lázeňské kavárny Viola, kde si můžete dát nějaký domácí dezert.
0: A samozřejmě
1: tam to chutná o něco lépe. Můžete třeba také zvolit jako místo pobytu hotel Libenský, který je situován přímo proti proslulým Květinovým hodinám. Hotel umožňuje ideální propojení v celém spektru služeb, nabízí ubytování, stravování, léčebné procedury, to všechno pod jednou střechou. Nebo můžete třeba zvolit hotel Zámeček, ten je u řeky a je zase prý ideální volbou pro ty, kteří spíš raději tu formu aktivního odpočinku, cyklistiku, procházky a tak dále. A samozřejmě lázně Poděbrady vítají jo, vás i pokud byste chtěli přijet s kolegy, můžete tam třeba zorganizovat nějaké pracovní setkání, mají tam i moderní kongresové centrum s kapacitou až 500 osob.
0: To zní opravdu nádherně.
1: To zní, viď?
0: Správná odpověď už vlastně zazněla v tom výčtu toho, co si teďka říkala. Takže otázka zní, jaký hotel skupiny Lázní Poděbrady je situován přímo proti proslulým poděbradským květinovým hodinám? Správnou odpověď očekáváme nikoli SMS-kou, ale e-mailem na ráno@express.

0: fm.cz. Tam přesně budete posílat. Když už budete posílat, tak tam nezapomeňte se podepsat celý jménem, protože někdo jste si založili tak jako nějakou e-mailovku pod nějakým divným jako myšáček328@seznam.cz nebo něco takového. Takže celý jméno plus prosím vás pěkně k tomu i ten telefoník, telefonek tam napište, ať víme, že vám můžeme zavolat a tak. Takže hotovo. No. Co?
1: Ano. A domluvit se s vámi.
0: A domluvit se s námi.
1: Good luck, jo, a připomínáme středa a už v pátek vybíráme vítěze.
0: Je to tak.
1: Už se to krátí.
0: Je to tak.

0: sportuješ, chceš svaly, nechceš být unavený, nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
1: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
0: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
4: Resort Oblík. Váš splněný sen v srdci Českého středohoří. Jen necelou hodinku od Prahy. Ať už plánujete pohádkovou svatbu, team building nebo víkendový relax s přáteli, na Oblíku načerpáte novou energii. Zažijte špičkové wellness, zážitkový glamping a prvotřídní gastronomii. Resort Oblík. Péče o vaše tělo i duši.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
10: Seznam slaví 30. A místo dortu servírujeme festival a zapaříme offline. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline, Kapitán Demo a DJs z rádia Express FM. Společenské dění properou živé podcasty v čele s Jindřichem Šídlem. A o vaše bříška se postará dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu už v sobotu 6. června od 18.30 v Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz. A my se na vás už fest těšíme.
11: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid. Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
12: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
13: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
14: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
13: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
14: Aqua Palace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
15: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
16: Express FM.
17: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Chceš vědět tu studii?
1: Ano.
0: Co zjistili v Hollywoodu? Hele, dali dohromady 100 nejúspěšnějších filmů za rok 2023, 2024 a 2025. A zjistilo se, že ve filmu je pravděpodobnější, že uvidíte mluvící zvíře nebo herce jménem Chris než ženu starší 60 let. Tohle z toho vychází. Nejvíc tam je samozřejmě Chris Pratt, je tam Chris Hemsworth a další. A vlastně ty mluvící zvířátka, bavíme se asi, předpokládám, o animacích, tam to jako bude samozřejmě nejvíc. Jo? Ale herečky vyššího věku, hold, prostě mají tady jako smůlu. Tohle se objevilo na Enemy, tohle ta statistika. A je to teda jako fakt jako trošku jako do nebe volající. Protože každý stárneme. Všichni tady jako nějak jsme nějakou dobu. Ale to jako přece neznamená, že už jako hold to máme za sebou v 50 a nazdar. A teď se nebavíme jenom prostě o holkách.
1: No ale tady vidíš ten důvod, proč všechny herečky, které se blíží k věku 60, chtějí vypadat na 45. Aby ještě pořád hrály aspoň ty milfky,
0: jo.
1: Protože jako gilf už se neškrtneš ve filmu. Ale s tímhle má Hollywood problém dlouhé roky, o tom se mluví pomalu od jak živa.
0: No tak jenom vyšla tahle statistika.
1: Takže je to pravda a nic se nezlepšilo.
0: Nic se nezlepšilo.
1: Tak leda, že by to udělali tak, ale to by se asi nepočítalo, kdyby se ty 60-leté ženy převtělily do těch mluvících zvířat.
0: Jo, to asi ne. A nebo že by se udělal nějaký taková speciální kategorie filmů.
1: A tak to oni vždycky jednou za čas vydají něco, že jo, takový ty filmy jako o těch lidech, o takových těch dámách, co se rozvedou po 60 a jsou stále v kurzu, stále šťastný, nebo
0: najdou si nějakýho mladýho nabíječe.
1: Udělají si prostě, no málo kdy. Většinou jsou to nějaký kámošky z nějakého čtenářského klubu, který se vydají na nějakou cestu třeba někam a tam zažívají nějaký historky. Většinou samozřejmě jsou v takových těch charakteristikách nějakých, že to jsou jako takový ty čtyři kámošky, že ano, no, jedna bude taková ta mamina, jedna bude taková trošku Samantha ze Sexu, tak ve městě, tak ta se tam možná najde nějakého nabíječe. A pak bude taková jedna uprostřed.
0: A když jsme u těch filmů, tak pak tam je ještě speciální kategorie, to je Helen Mirren, která vyšetřuje nějaký vraždy.
1: Jo.
0: A střílí ze samopalu, ano. No, nebo ostřeluje někoho. Ta má úplně speciální.
1: Ta osciluje na té škále té Marplový, až teda po ano, střílím ze samopalu a vraždím. Sama vraždím všechny.
0: 450. No. OK, tak jenom tak jsem narazil. My jste se chtěli počíst enemy.com. Tak jo, jdeme dál, Leny. A za malou chvíli taky Cage the Elephant. Hey, it's me.

0: Express. Dopravní servis.
1: Nákladňák a osobák se střetli na D1 27. kilometr směr Praha. A pokud jedete na D6 ve směru na Karlovy Vary, je tam dopravní nehoda dvou osobních vozidel. No a samozřejmě, pokud jedete v tuto chvíli přes Českomoravsku mezi křižovatkami Poděbradská a na Harfě, je tam dopravní nehoda směr centrum dvou osobáků a i tady se tedy zdržíte.
2: Express FM. Ať jedeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
2: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový. A nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.

0: Expres.
1: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
0: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
5: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
6: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
7: Existuje místo, které každý den rozezní hřejivý dětský smích a otevře bránu do říše fantazie. Navštivte s rodinou Park Miraculum. Máme otevřeno každý den od 10 do 18 hodin. Více na miraculum.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Řízla jsem se. To jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
16: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
17: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem.
18: Venku město, uvnitř klid.
17: sudoměřská32.cz.
19: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
0: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
0: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
7: Více na herman.cz.
2: Hudba na prvním místě.

0: 9.50. Docela to uteklo. Babu, moc jsem ti dneska nepomohl, za to se omlouvám, ale tak třeba příště budu zase v lepší formě.
1: Pomohl. Ty jsi mi řekl, jak to bude s tím hokejem, že se stěhujem. Tak jsme udělali špekulíren.
0: Ano.
1: Pak jsme řekl...
0: Špekulíren já.
1: Pak jsme vyřešili, že Hollywood nemá rád staré ženy. No, to... Načež jsme si tady potom popovídali o tom, že já si myslím, že české filmy by na tom byly lépe.
0: Ano.
1: Protože u nás samozřejmě sousedka, stará bába většinou bývá. Tchýně, další nepříjemná ženská. A ty jsou... podle mě snad skoro v každém českém filmu. Minimálně tyhle ty dvě.
0: Je to tak, a kdyby nebyly, tak mladý svěrák natočí zase nějaký film o starých lidech.
1: To on točí zrovna.
0: Já vím, to už snad bude hotový, ne? Mám
1: no, to už má o starých lidech. Takže a tam je hned další. Několik žen, podle mě 60+.
0: Natočí další.
1: Takže jsme zase o krok před nimi.
0: Před tím Hollywoodem.
1: Před tím Hollywoodem, přesně tak.
0: Hele,
1: což jsem ráda, protože až po 60 se budu chtít konečně stát tou herečkou, tak evidentně tady pro mě bude nějaká role.
0: Hlavně, aby se to nepřeklopilo, jako, než ty budeš 60-letá herečka.
1: To snad ne. Já si myslím, že i kdyby se to překlopilo, tak mě potom objeví.
0: Ano, ty jako budeš taková Helen Mirren českého filmu.
1: No, co bych za to dala, kdybych byla Helen Mirren českého filmu i teď. Ale já jsem myslela, jak budu hlídat v tom muzeu, víš?
0: Budeš chodit s tou baterkou?
1: A tam, no ne, jak budu dělat to? Prosím vás, nechoďte tak blízko k tomu.
0: Jo, takhle.
1: Dejte si ty batohy do šatny, takže třeba půjde právě svěrák takhle do muzea a objeví mě tam a řekne si, tuhle paní musím někam obsadit. A já pak budu hrát ve filmu z muzea. Budu tam hrát samu sebe. A budu v titulkách, přesně tak.
0: Ty budeš v titulkách. A další.
1: Paní, ne! Hlídačka v muzeu přece. To mi nemůžu dát a další. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto

0: rychlý přehled zpráv.
1: Na ministerstvu školství pracují odborníci na podobě nového vysokoškolského zákona, který má zcela změnit fungování vysokých škol. Vedení univerzit podle plánu zásadně ovlivní zcela nový orgán, takzvaná univerzitní rada. Více pravomocí nabude rektor a stát získá možnost objednat si například vyšší počet absolventů. Významný ruský podnikatel a představitel ruské opozice Michail Chodorkovský byl na konci týdne jedním z hostů pražské bezpečnostní konference GlobeSec. V rozhovoru pro Novinky odhadl, že válka na Ukrajině skončí příští rok. Studená válka se Západem však potrvá až do Putinovy smrti. Nevyloučil ani to, že by Rusko mohlo zaútočit na další zemi. Ani asistence českého hokejového útočníka Martina Nečase nestačila Coloradu k tomu, aby zdramatizovalo semifinále NHL proti Vegas. Tým Tomáše Hertla vyhrál čtvrtý zápas 2-1 a sérii tak ukončil v nejkratším možném čase v poměru 4-0. A dneska bude jasno, odpoledne místy přechodně oblačno. Ojedinile se objeví přehánky nebo bouřka, a to zejména na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 33 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša Tůmová.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Harry Styles, American Girls. Začíná dopolední vysílání na Express FM, u kterého vás ještě jednou zdraví a vítá Míša Tůmová. Jsme v půlce pracovního týdne, tak se už možná těšíte na víkend. Já vím, že já určitě jo. takže si dáme nějaký ten tip, jak ho strávit. To si povíme třeba hned za chvilku. Mrkneme se, co za hoax vypustil nějaký dobrák na síť X. Nebo si vysvětlíme, jak fungují algoritmy sociálních sítí a proč, když tam na vás vyskočí video kartářky, tak to sedí na tu situaci, kterou třeba řešíte nebo si ji procházíte a to jste o ní ani nemuseli s někým mluvit nebo si k ní něco hledat na internetu. Mně už se to párkrát stalo a říkala jsem si, že ta špionáž už mi nějakým způsobem vidí až do hlavy. Jakože, jak je to možný? Začínáme ale hudbou. Tame Impala, Lost in Yesterday.

0: AJ Tracy a Mostek, Dinner Guest na Express FM, kde si za chvilku pustíme novou hudbu v podobě stále ještě nových Strokes a Drop Dead od Olivie Rodrigo.
1: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
4: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Bohnout, Košín, Prago Union, Rozálie, David Koller, MIG 21 a spousta dalších. Vstupenky na prageopenair.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
10: A kdy to bude?
9: 23. 7.
10: A kde to bude?
9: V areálu A7 v Holešovicích.
10: A kde si můžu koupit lístky?
9: Předprodej na Go Out, tak tam šupej.
11: Seznam slaví 30. narozeniny. A nebude jen dort, ale rovnou celý festival. Přijďte s rodinou už od 12 hodin. Čeká vás Kašpárek v rohlíku, Leny, živé podcasty, aktivity pro děti a dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražské Garbe Holešovice. Registrace vstupenek už teď na seznamfest.cz. A my se na vás už fest těšíme.
12: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
13: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
14: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
13: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
14: Více na herman.cz.
15: Music first.
16: Express FM.

Tohle to byla Olivia Rodrigo, Drop Dead na vlnách Express FM. Jestli se tenhle víkend nějakým způsobem budete pohybovat po Praze, tak vás možná překvapí živá hudba ze všech různých koutů. To se totiž stane v rámci festivalu Praha žije hudbou, který přinese přímo do ulic téměř 200 volně přístupných koncertů a uměleckých vystoupení. Vedle začínajících muzikantů bude příležitost si poslechnout i některá známá jména, například Anetu Langerovou, reperky a performerky, který si říkají hihi haha holky, nebo držitele ceny Grammy Orana Etkina. Festival se bude konat na celkem 19 lokacích. Naprostá většina z nich se nachází v centru města na hlavní festivalové trase, která vede od Národního divadla přes Můstek, Palác Savarin a ulicí Na Příkopě až na náměstí Republiky k Paládiu. Program se ale bude odehrávat taky na Smíchovský náplavce anebo na různých lokalitách Prahy 6. Když tak mrkněte na web prahažijehudbou.cz, kde je celý program, ať si to můžete nějak šikovně rozvrhnout.

Tohle to byl krásný hlas Kanaďanky Grimes v tracku Violence na Express FM. Americká reperka Cardi B nedávno docela rázně reagovala na internetové spekulace, které tvrdily, že se potýká s vážnými finančními problémy. Fama odstartovala na sociální síti X, kde se objevil upravený snímek obrazovky s tvrzením, že interpretka narychlo rozprodává svoji luxusní sbírku kabelek značky Birkin, aby pokryla údajné ztráty ze svého posledního turné. Cardi tyhle zprávy označila za naprostý nonsens a potvrdila, že všech jejich 40 luxusních kabelek zůstává v její šatně. Údajná finanční krize navíc vůbec neodpovídá realitě, protože to turné, který teďka odjela, Little Miss Drama, podle oficiálních čísel magazínu Billboard vydělalo přes 70 milionů dolarů. Plus navíc Cardi už pracuje i na nový hudbě, když na to si prej musíme trošku počkat, takže určitě nestrádá. Falešný příspěvek šířil taky nepodložený zprávy o tom, že její domovské vydavatelství Atlantic Records je na prodej kvůli špatné finanční situaci. Tahle ta společnost zastupuje třeba i Coldplay nebo Bruno Marse. A celá tahle ta šuškanda kolem nějakých finančních problémů je prostě jeden velký hoax. Upřímně lepší asi tady ten hoax, než jak se před pár dny podařilo v britském rádiu Caroline pohřbit krále svojí země Karla III. My si pustíme Cardi B společně s Lizzo.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast od 4. června exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
4: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
5: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
6: A nyní k nákupu čerpadel Kalpera, italské Prosecco zdarma.
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
8: Kaufland.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
12: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
13: Jauvajs, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křiček, museumofbricks.cz.
14: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
15: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
2: Express.
1: Music first.
2: Express FM.

0: cítím teď.
1: Hashtag nebudu doma.
2: Sezóna výletu je tady a na Express FM je proto zpět pravidelná rubrika se hashtagem nebudu doma. Tentokrát pro vás máme tipy na výlety po středních Čechách i kousek za jejich hranice. Středočeský kraj je plný krásných historických míst, ať už je to Kutná Hora, Příbram nebo Stará Boleslav. Najdeme v něm hrady Karlštejn, Křivoklát, Kokořín, zámky Žleby, Mělník nebo Dobříš, Koněpruské jeskyně, bývalé doly v Kladně, Příbramy i Kutné Hoře, spoustu muzeí technického i uměleckého zaměření, přírodní krásy, zkrátka ve středních Čechách můžete nazbírat zážitky na několik životů. Občas je ale potřeba i odpočívat. Synonymem pro odpočinek jsou lázně. Ve středních Čechách v rovinaté polabské krajině najdeme lázeňské město Poděbrady. Jeho kouzlo na vás dýchne v každém ročním období, ale právě léto mu dodává jedinečnou atmosféru. Kolonáda plná života, hudba linoucí se večerním parkem, vůně kávy a domácích dortů i klidné chvíle ve wellness. Jedním z nejoblíbenějších letních zážitků jsou wellness pobyty v moderním hotelu Chariclea nebo v komorní atmosféře hotelu Zámeček. Hosté sem přijíždějí za klidem, lázeňskými procedurami i možností na pár dní zpomalit. Bazén, saunový svět, masáže i relaxační procedury tvoří ideální kombinaci pro odpočinek těla i mysli. Symbolem tradiční léčby srdečních onemocnění, cévního systému a pohybového aparátu je především hotel Libenský, spojený s klasickou lázeňskou péčí a využíváním přírodní minerální vody Poděbradky. Ať už lázně Poděbrady navštívíte kvůli léčbě, wellness pobytu nebo kulturním zážitkům, léto tu plyne v lázeňském rytmu a vy si ho vychutnáte naplno. Jen kousek vedle ve středočeských Milovicích najdete místo, které otevírá bránu do říše fantazie. Park Miraculum je zábavně naučný areál na 12 hektarech, každý jeho kout je navržen s důrazem na kreativitu a přírodu. Malí i velcí návštěvníci si užijí lesní město, bludiště, dřevěný hrad s podzemními chodbami, lanová centra, lesní stezku, obří trampoliny a houpačky, kontaktní minizo nebo mnoho prolézaček, průlezů a skluzavek. Pokud si myslíte, že takové parky jsou jen pro velké děti, vyvedu vás z omylu. Pro nejmenší děti je připraveno hned několik zón, farma, důl a autodrom. Ke komfortu přispívá parkování zdarma, využít můžete piknikové louky, v areálu najdete dostatek stínu, čisté toalety i širokou nabídku občerstvení. Jen kousek za severní hranici středočeského kraje začíná krajina Českého středohoří. Nabízí nespočet možností pro pěší výlety a pyšní se panoramaty, která vám nedovolí pustit foťák z ruky. Jako dokonalý výchozí bod pak slouží nádherně zrekonstruovaný historický statek, ležící přímo na úpatí jednoho z kopců, Resort Oblík. Nečekejte ruch masové turistiky, spíše pečlivě promyšlenou oázu klidu. Vizuálně ohromující koncept od designových mezonetových apartmánů až po zážitkové glampingové stany. Kromě dřevěné vířivé vany nebo sauny můžete vyzkoušet i trendy z oblasti longevity a biohackingu, jako koupele pro posílení imunity, kryoterapii nebo knajpovou lázeň. Vaše smysly polaská i místní gastronomie, která se řídí konceptem farm to table. Suroviny na váš talíř tak neputovaly přes půl světa, ale pocházejí primárně z vlastní úrody a od pečlivě vybraných lokálních farmářů.
1: Nebudu doma na Expressu.
2: Pokud vás zaujal středočeský kraj, pak se vám bude líbit třeba v hotelu Panská zahrada, který se pyšní skvělým hodnocením 9,1 z 10, nebo v rodinném ranči Jestřebice s polopenzí, bazénem a wellness. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
3: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King, váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM.
5: They wish and I wish and I wish and I wish and they wish and on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Sněmovní výbor pro obranu schválil návrh vlády na jmenování generálporučíka Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Nyní ho prezident Petr Pavel může jmenovat. Všichni členové výboru hlasovali pro. Americký lékař hospitalizovaný v pražské fakultní nemocnici Bulovka kvůli kontaktu v Kongu s nakaženými ebolou v rozhovoru s deníkem The Washington Post vyjádřil vděčnost za lékařskou péči, které se mu dostává. Zároveň uvedl, že cítí bezmoc, když sleduje, jak jeho kolegové v Kongu začínají na ebolu umírat. Na Bulovce je v izolaci od minulého čtvrtka a sám byl ještě v úterý bez příznaků. Karanténa trvá nejméně 3 týdny. Tenista Vít Kopřiva postoupil po druhé za sebou na Roland Garros do druhého kola. Domácího Francouze Corentina Muteta zdolal v 5 setech a kromě neortodoxního stylu soupeře se dokázal vypořádat i s tím, že drtivá většina diváků fandila domácímu hráči. A dneska bude jasno, odpoledne místy přechodně oblačno. Ojedinělé se objeví přehánky nebo bouřka, to zejména na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 33 stupňů. Je 11 hodin a zdraví vás Míša Tůmová.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Lady Gaga doučí Runway na Express FM. Já jsem se včera říkala, že by mě hrozně zajímalo, jak funguje ten algoritmus na TikToku, protože já se tam scrolluju a nabízí se mi teda relativně podobný typy obsahu, ale docela rychle se ten obsah proměňuje oproti třeba Instagramu, kde je ten algoritmus tvrdohlavější, bych řekla, a delší dobu předhazuje stejný téma. To znamená, že já si většinou jdu radši sledovat videa na TikTok než na ten Instagram, protože tam se stačí prostě podívat na jedno smutný video a pak jste půl hodiny zaseknutý na tom, že vám Instagram předhazuje další smutný videa. Kdo to chce prostě tohle? No a včera jsem koukala na TikTok a prostě z ničeho nic, tam bylo video borce, který vykládá karty. Jo, a ten výklad mě až děsivě přišel, že sedí na mojí situaci. A vzhledem k tomu, že už se mi tady to stalo jako v minulosti, tak jsem se šla zeptat umělý inteligence, jak je to možný, protože člověk už je trošku zblblej i tím všem jako odposloucháváním, což ty naše telefony dělají, že jo. A já jsem si byla jistá, že jsem o tady té konkrétní věci, kterou jako řeším trošku v sobě, že jsem o tom jako nikomu neříkala, ani jsem si o tom nic nehledala. Jak teda takový algoritmus funguje, na to se podíváme za chvilku. Teďka hudba. Máme tady Muse, Be With You.

0: Rudimental, Anne-Marie a Tion Wayne, Come Over na vlnách Express FM, kde to i za chvilku budou přebírat ženské hlásky, a to konkrétně Ray, anebo zpěvačka Slater.
1: CZ doména za méně než půlku ceny, nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Existuje místo, které každý den rozezní hřejivý dětský smích a otevře bránu do říše fantazie. Navštivte s rodinou Park Miraculum. Máme otevřeno každý den od 10 do 18 hodin. Více na miraculum.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Express FM.
12: Hudba. Na prvním místě.
11: Express FM.

Slater, Gas Station. Posloucháte Express FM, kde se díváme na to, jak funguje algoritmus sociálních sítí TikTok a Instagram. Ten TikTok je opravdu rychlejší a flexibilnější než Instagram. Instagram se historicky odvíjí od toho, koho sledujete, co lajkují vaši známí a jaká témata dlouhodobě vyhledáváte. Je tím pádem jako takovej těžkopádnej parník, který mu trvá prostě, než změní směr, protože vás má zaškatulkovaný v nějaký bublině a tý se drží a podle toho vám nabízí ten content. TikTok na druhou stranu nezajímá, kdo jste nebo koho znáte, za to sleduje váš mikrobehaviorální profil vteřinu po vteřině a reaguje na vaši okamžitou náladu. Nejdůležitější metrikou je doba setrvání. Pokud video trvá 30 vteřin a vy u něj zpomalíte scrollování nebo ho třeba dokonce dokoukáte do konce, tak je to pro algoritmus obrovský signál. A signál je i to, když u videa třeba na vteřinu zaváháte, tak už i to se počítá. No ale jak je teda možný, že na vaší situaci, kterou jste s nikým nezdíleli nebo si ji nehledali, může sedět nějaký video s výkladem karet? Jak se to stane tohleto? Na to si počkejte. Teď si pustíme Jade Bird. Love has all been done before.

goodbye. Nike, pak Kate Tempest, Irish Goodbye právě doznělo na Express FM. Jdem se podívat na to, jak je možný, že na vaší situaci může sedět nějaký video s výkladem karet, které na vás vyskočí na sociálních sítích. Předně jde o Forerův efekt, což je základ všech horoskopů a věždeb, že lidi mají tendenci věřit, že obecný popisy osobnosti a situací jsou ušitý přímo pro ně. Například, když tam ten kartář řekne, vidím tu někoho, kdo v poslední době zažívá hodně stresu a snaží se balancovat práci a osobní život, a i když navenek působí silně, tak uvnitř je unavený a řeší jedno důležité rozhodnutí. No a když se nad tím zamyslíte, tak tohle sedí asi na 90% dospělých lidí v produktivním věku. Ale váš mozek, který zrovna teď řeší něco konkrétního, tak si do toho obecného vzorce okamžitě dosadí ten váš specifický příběh. No a pak jsou to nepřímá data. TikTok vás nemusí odposlouchávat, aby věděl, co prožíváte. On to ví z chování tisíců jiných lidí, kteří jsou vám podobní. Pokud tisíc lidí, kteří sledují stejný typ hudby, stejný humor, fungují ve stejnou denní dobu a mají podobné scrollovací návyky jako vy, začalo v poslední době sledovat videa o vztazích, rozchodech, kariérních změnách nebo syndromu vyhoření, tak ten algoritmus vám to video nabídne preventivně. Protože ví, v jaké sociodemografické a psychologické bublině se právě nacházíte. Takže to ve výsledku není magie, ale prostě hrozně rychlá matematika. Tak, tady tím končím tohle téma, aspoň víte, proč vám vyskakujou ty videa, které vám vyskakujou.

0: Express. Švýcarsko, hokej, atmosféra, která tě nenechá v klidu. Express FM během světového šampionátu servíruje třikrát denně všechno důležité. Výsledky, zajímavosti turnaje i program dalších duelů. Bez zdržování, jen čistý hokejový update.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Mistrovství světa 2026. Poslouchej na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro. Oficiální sponzor IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM. Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
4: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90. A Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
8: Kaufland.
9: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem.
10: Venku město, uvnitř klid.
9: sudoměřská32.cz.
11: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
12: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
13: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku, tu. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku,
14: v boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt, opravdový elektrospecialista.
15: Music. First.
1: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. Spotify spouští nový systém s názvem Reserved, který dává největším fanouškům přednostní právo na nákup vstupenek na koncerty bez dalších poplatků. Jak to funguje? Spotify analyzuje vaši aktivitu streamování sdílení, aby ověřilo, že jste skutečný fanoušek a nikoli bot. Pokud vás systém vyhodnotí jako top fanouška a interpret oznámí koncert ve vaší oblasti, Spotify vám automaticky zarezervuje dvě vstupenky. Na nákup vstupenek budete mít přes partnerský web přibližně jeden den ještě před spuštěním prodeje pro veřejnost. Služba se v nadcházejících měsících spustí ve Spojených státech pro předplatitele Spotify Premium starší 18 let, přičemž další země budou následovat. Získání lístku i tak ale není 100% garantované, protože zájem fanoušků může převýšit kapacitu hal. Olivia Rodrigo odhalila podrobnosti o novém albu. Celé se jmenuje You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, přičemž bude tematicky rozděleno na dvě části. Prvních 7 skladeb pod hlavičkou Girl So In Love a zbytek tedy 6 pod You Seem Pretty Sad. Album vyjde 12. června. Nedávno se držitelka ceny Grammy Lizzo připojila k hudební a kulturní show Popcast The New York Times ve speciálním živém vydání před publikem tamních zaměstnanců. V rozhovoru se vyjádřila k sérii nedávných soudních sporů, které poškodily její veřejnou pověst a také k její nové hudbě, která byla zčásti poháněna těmito neúspěchy. Dala také informace o novém albu, které vyjde o týden dřív než Olivia Rodrigo. Bude se jmenovat Bitch a je inspirováno Tinou Turner.
0: Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Ústavní soud se zastal ženy potrestané za křivé obvinění bývalého partnera. Tvrdila, že ji dlouhodobě znásilňoval, a to ve stovkách případů, což se ale při vyšetřování neprokázalo. Nakonec tak stanula před soudem ona, dostala rok vězení s podmíněným odkladem na 20 měsíců a partnerovi musela také nahradit újmu 20 000 korun. Po zásahu ústavního soudu znovu rozhodne okresní soud Plzeň město. Obavy, že se Bělorusko přímo zapojí do ruské války proti Ukrajině, narůstají. Politici zemi před zatažením do bojů varují. Ukrajinský velitel bezpilotních systémů Robert Brovdi Bělorusku pohrozil, že ukrajinské síly identifikovaly v Bělorusku 500 potenciálních cílů. Snaží se tak zřejmě zabránit eskalaci konfliktu, mohli by je totiž zasáhnout. Fotbalová asociace České republiky a skupina ČSOB uzavřely do roku 2030 dlouhodobé strategické partnerství. ČSOB se také stane od června generálním partnerem České fotbalové reprezentace. Celkový finanční objem podpory skupiny ČSOB určený pro děti a mládež, trenéry, ženský fotbal a regiony činí 45,5 milionu korun na první rok spolupráce. A dneska bude jasno, odpoledne místy přechodně oblačno. Ojedinělé se objeví přehánky nebo bouřka, zejména na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 33 stupňů Celsia. V poledne vás ještě jednou zdraví Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Calvin Harris společně s Jazzy v tracku Satisfy na Express FM. Zvala jsem vás na něj včera, zvu vás na něj i dneska a pozvu vás na něj i zítra. Řeč je o Seznam Festu, který se koná už příští sobotu 6. června v prostorách Garbe Holešovice v Praze. Je to k příležitosti 30. narozenin firmy Seznam.cz. Těšit se můžete na zpěvačku Leny, kapelu Skyline nebo PSHčka, kapitána Dima, no a taky na naše moderátory, protože akci bude moderovat Babu a za DJský pult se postaví Vašek z Rána a Petr z Drajevu. Můžete tam dorazit i s dětma, protože i pro ně je připravený program. Akorát na akci, pokud chcete dorazit, je potřeba se předem zaregistrovat a koupit si vstupenku a pak vám dorazí QR kód, který pak ukážete u vstupu. A víc informací najdete na webu seznamfest.cz.
1: Express FM.

0: Tohle je remix hitu Body Movin' od Beastie Boys. Mimochodem, faninka tady té skupiny, Dina Thompson, používala přezdívku Body Movin' a upoutala na sebe pozornost díky tomu, že pomohla vypátrat muže, který na internet nahrával videa, na nichž ubližoval zvířatům. A tady ten celý příběh zachycuje seriál na Netflixu z roku 2019 s názvem Don't Fuck With Cats, Hunting an Internet Killer. V němž zaznívá právě i tady skladba Body Movin', když ta žena vysvětluje původ svojí přezdívky.
1: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGloob AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webgloob.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Moon Club, nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
8: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
12: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
11: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
12: Více na herman.cz.
13: Hudba na prvním místě.
14: Express FM.

0: Tohle to byly Pohodáři Jungle se svým singlem Carry On na vlnách Express FM. Role influencerů je v dnešním světě sociálních médií stále výraznější a z internetových osobností se prakticky už skoro vždycky stávají sledovaný celebrity. K tomu, aby se člověk stal influencerem, stačí někdy jenom to, že se zúčastní nějaký reality show. No a právě o influencerech se bude Michal Plšek dneska od 7 večer na Express FM bavit s Dominikem Peroutkou, který je má na starosti v televizi Nova.
1: Člověk, který má vliv v online světě. Ale nemusí být ani v online světě, protože pro mě je influencer i člověk, který sociální sítě nemá, ale třeba se jenom je prostě vidět v médiích, klidně. Může mě ovlivnit i člověk, který nemá Instagram, Facebook a vidím ho třeba jenom prostě někde dělat rozhovor.
2: Hmm. Na druhou stranu dneska se tímhletím termínem označují právě hlavně ti, kteří jsou vidět na sociálních sítích.
1: Je to tak, já vlastně ale beru, že to, že ten název influencer měl původně jako úplně právě jako i tady tu, nechci říkat offlineovou, ale prostě, že to byl člověk, který má nějakým způsobem vliv na ostatní lidi. Prostě, že má nějaký influence a teďka se to možná i trošku neprávem dává do té škatulky, prostě jenom, že to je člověk, který má nějakým způsobem Instagram nebo Facebook nebo sociální sítě TikTok a podobně.
0: Rozhovor už najdete i teď na našem webu expressfm.cz. No a teďka pokračujeme s hudbou, tohle jsou Cigarettes After Sex, Heavenly.

John Sameta, Julia Wolf with me na vlnách Express FM. Já když jsem dneska ráno vstávala, četla jsem si zprávy, tak mezi prvníma na mě vyskočil článek, že nějaký šťastlivec z České republiky vyhrál maximální výhru Eurojackpotu, což čítá celkem necelý 3 miliardy korun. A plus teda byl úspěšný ještě jeden jiný sázející, který získal byt v Praze za 20 milionů korun. A mně se úplně otočil žaludek. Protože já jsem si na ten Eurojackpot úplně výjimečně vsadila taky. A já jsem si říkala, je to tady, já jsem připravená, show me the money, já jsem fakt ready na výhru. Otevřela jsem tu aplikaci a tam svítil ten zůstatek těch 40 korun. No, prachy nikde, byt za 20 mega taky ne. Ale jako zase jsem docela happy, že jsem se vlastně mohla podílet na tom, že se někomu z Česka změní život k lepšímu. To taky není špatný. A bez tak, i kdybych vyhrála, tak do rádia stejně budu chodit pořád a byt bych určitě, kdybych vyhrála ten byt za 20 mega, tak bych ho prodala, protože mě prostě na město neužije. Člověk furt musí hledat pozitiva. Ale výhercům gratuluju.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Mama. Jednou tohle chcete slyšet. Teď si ale ještě chcete užívat život naplno. Cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka. Třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90 a soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
13: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
14: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčí. Hlásíme se z králičí zahrádky.
15: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
14: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
16: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Express FM.
1: Hudba. Na prvním místě.

0: Tohle to byly Another a 54 Ultra. Talk to you na Express FM. Když už jsme byli před chvilkou u té loterie, tak si dáme jeden fun fact z tohohle odvětví. Tady je fun fact nakonec. Pokud v Kanadě vyhrajete v soutěži třeba jenom obyčejný kafe nebo koblihu, tak vám pouhý štěstí k převzetí ceny stačit nebude. Podle tamního trestního zákoníku totiž smí čisté loterie založené pouze na náhodě provozovat výhradně stát. Aby soukromí firmy zákon neporušovaly, tak si museli umět poradit a nějak ho obejít. Jsou taky šikovní, protože oni toho výherce donutí správně vyřešit složitější matematický příklad. Jo, tím se ta akce oficiálně transformuje z nelegálního hazardu na legální hru kombinující náhodu a vědomostní dovednosti. Tak, v Kanadě já bych se svojí matikou si neškrtla už vůbec a tady tím se pro dnešek loučím a zítra zase mezi 10:00 a 1:00, páčko.
1: Express. Tohle je Express FM. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Americký lékař Patrick LaRochelle po týdnu v izolační místnosti na Bulovce, kde je kvůli podezření na ebolu, vyjádřil v rozhovoru s Washington Post vděk za péči českých zdravotníků. Je stále bez příznaků a v izolačním boxu ho čeká ještě dalších 14 dnů. Izraelská armáda dnes uvedla, že při útoku v pásmu Gazy zabila nového velitele ozbrojeného křídla Hamásu Muhammada Údu. Čeští hokejisté nastoupí do čtvrtfinálového zápasu na mistrovství světa v Curychu proti Finsku zítra v 16:20. O 4 hodiny později se utkají domácí Švýcaři se Švédskem. V Česku včera čtvrtým dnem po sobě padaly teplotní rekordy. Nejvyšší teplotu zaznamenali v Doksanech na Litoměřicku, a to 32,7 stupně Celsia. Zítra bude jasno a ochladí se na 21 až 25 stupňů, v pátek ale teplota opět poroste. Úderem 13. hodiny odstartoval na Expressu odpolední blok. Hezký den vám přeje Veronika.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Krásný den vám ještě jednou přeje Veronika. Dnes to není jen takový řečnický obrat, ale je opravdu nádherně k tomu slunci. Totiž alespoň tady v našem působišti začal foukat takový jemný, příjemný větřík. Prostě ideální počasí, ideální jaro, krásné. A o víkendu se trošičku ochladí a mohlo by taky sprchnout, ale to nevadí, protože bude 25 stupňů. A já bych vás teď moc ráda pozvala na akci, kam bych se sama docela ráda vypravila. A je to akce v Teplicích, v Havlíčkových sadech. Během dvou dnů se tam odehrají věci, na které nejsou místní občané zvyklí. Je to dvoudenní open air festival, za kterým stojí Lipová 33, která vytváří alternativní scénu pro široké okolí. V pátek bude ten program na stage v duchu alternativní hudby. Vystoupí tam úplně zadarmo. Teda nevím, jestli oni to mají zadarmo, ale vstup je zdarma. Dukla, Hello Marcel, Midi lidi a DJ sety obstará DJ Robot. A v sobotu to bude pro změnu rapový line-up. Bude tam MC Gay, bude tam Dr. Curry, bude tam Maniac, Robin Zoot a taky PSH a DJing obstará pro tentokrát DJ Poeta. Takže takhle to bude vypadat v Teplicích o tomto víkendu, respektive v pátek a v sobotu. A jelikož byla řeč o PSH, tak si je pustíme. Já to říkal, mimochodem PSH budou i 6.6. na velkém Seznam Festu v Praze. Yeah, já to říkal, já

Tady je Vladimír 518 ze skupiny PSH, právě posloucháš náš single Já to říkal na Express Rádiu. Musím se později trhají z milionu důvod. Hned v úvodu si

0: Velmi příjemná věc od kanadské zpěvačky Charlotte Day Wilson z její nové desky, která se jmenuje Patchwork, je to IPčko. V Praze vznikne asi největší venkovní galerie v Evropě, protože bude vytvořen obrovský murál na 700 metrů dlouhé zdi. Kde? A kdo ho pomaluje? Tak to vám řeknu za chvíli. Hrát nám budou třeba Noah Kahan anebo Romy v produkci od Fred Again.
1: Nejlevnější kam na CZ. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu KAMNA. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
2: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlow a pořiďte si rychlý webhosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webglow.cz.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
5: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
10: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
11: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
12: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
13: Express. Music first. Express FM.

0: Obří murál o rozloze 1800 metrů čtverečních vznikne v pražské Ruzyni. Půjde dokonce o třetí největší kolaborativní murál v Evropě. Tu 700 metrů dlouhou betonovou zeď, která poslouží jako plátno 30 street artovým umělcům od nás i za zahraničí, najdete v ulici Vlastina. Tam jsem mimochodem chodila na základku. No a malovat, sprejovat tam budou umělci mezi 15. a 30. červnem. Přímo v akci tam můžete vidět Michala Škapu, street artistku Toybox, bude tam Jakub Tykadlo, spousta zahraničních umělců. Zapojit se budete moci i vy, protože Toybox připravuje část muralu, která se jmenuje Laskavost. Malé a velké dobré skutky a můžete jí přes sociální sítě nebo e-mail posílat vlastní příběhy a některé z nich se následně objeví přímo na té zdi. Jinak ty jednotlivé částky toho muralu budou na sebe volně navazovat nebo navazovat, takže to bude jeden dlouhý příběh a celý ten mural propojí téma krása města v pohybu. Takže takováhle pěkná věc vznikne a stojí za tím vším The Chemistry Gallery a její projekt Urban Pictus. Pustíme si Likely, Happy Now a potom dvojici z Austrálie, Royal Otis.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

Tak to byly Australani Royal Otis. V Sydney je teď 21 hodin, čili mají večer a navíc tam mají ještě takový pozdní podzim, takže odpolední teploty příjemných 19 stupňů Celsia. No mají to prostě v Austrálii pro kyrošci úplně naopak, dokonce je tam voda v tom uvědle, když vytejká, tak otejká opačným směrem, to si dělám legraci. A v Austrálii ještě zůstaneme, pustíme si producentku a taky zpěvačku jménem Sia.

0: Ne, voda v umyvadle, ve vaně a nebo v záchodě se opravdu v Austrálii netočí při tom odtoku opačným směrem než u nás. Na to je ta Coriolisova síla příliš malá. Záleží ten směr toho otáčení té vody spíš na tvaru toho umyvadla nebo toho kterého sanitárního vybavení. Ovšem pozor, ty velké masivní systémy, jako jsou cyklóny nebo hurikány, se v Austrálii i na celé jižní polokouli opravdu točí opačně než hurikány na severní polokouli. Ten směr toho otáčení je dán takzvanou Coriolisovou silou, která vzniká rotací země. Takže na severní polokouli se větry stáčí doprava, což způsobuje, že se hurikány točí proti směru hodinových ručiček a na jižní polokouli se cyklony a hurikány točí po směru hodinových ručiček. Zajímavé, že? Za chvíli si dáme Jamesa Baye a taky třeba Mata 213 s Marie April.
1: Švýcarsko, hokej, atmosféra, která tě nenechá v klidu. Express FM během světového šampionátu servíruje třikrát denně všechno důležité. Výsledky, zajímavosti turnaje i program dalších duelů. Bez zdržování, jen čistý hokejový update.
2: Hokejový šampionát na Express FM.
1: Mistrovství světa 2026, poslouchej na Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
4: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
2: Express FM.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
9: V Kauflandu faníme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
9: Kaufland.
11: Jau Weiss, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křiček, Muzeum of Bricks.cz.
12: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
13: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
14: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
15: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
14: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
15: Více na herman.cz.
16: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

To je legrační, že jsem řekla, na jakou jsem chodila základku, a ozval se spolužák, mladší spolužák Tomáši, já jsem byla o rok vejš, taky v Ačku. Mimochodem k tomu murálu, který bude vznikat u mé základní školy Vlastina v Praze 6 v Liboci, respektive v Ruzině, nebo na pokraji Liboce a Ruzině, tak bude měřit 700 metrů, jak už jsem říkala, ta zeď. Tak nejdelší murál na světě podle Guinnessovy knihy rekordů najdete ve městě Pueblo v Kolorádu. Jmenuje se Pueblo Levy Mural Project a táhne se podél hráze řeky Arkansas v délce 5 kilometrů. 5 kilometrů dlouhé výtvarné dílo. Ten murál tam začal vznikat už v 70. letech, kdy studenti po nocích přemalovávali zdejší grafity a postupně se z něj stalo legendární komunitní umělecké dílo. Takže až pojedete někdy do Koloráda, tak město Pueblo, a nebo si můžete vyrazit do pražské Ruzině. Mezi 15. a 30. červnem se to tam bude rodit a potom to tam bude. Doufám, že to tam vydrží hodně dlouho. Tak teďka k pátečnímu releaseu dvou českých desek. V pátek vyjdou dvě desky. Obě mají za název takový slovní novotvar. Oboje jsou to slovní hříčky. Prago Union, tak ti vydávají novou desku s názvem Nekorektum a Mat 213 vydává novou desku, která se jmenuje Retroskepse. A z ní si pustíme jeden ze singlů, Se spálil. Express FM.

Mimochodem, Marie April nebude jediným hostem nové desky Mata 213, uslyšíme tam taky Rohonyho, uslyšíme tam Lifera, Viktora, Kala, Tokyo Drift a tak je tam písnička, která se jmenuje Pam Rabbit, tak jsem hodně zvědala. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policie dnes zadržela dalšího člověka v souvislosti s březnovým žhářským útokem na pardubickou zbrojovku. Jde o občana cizího státu. Všechno proběhlo perfektně, uvedl dnes americký prezident Donald Trump po každoroční preventivní lékařské prohlídce, kterou podstoupil před blížícími se 80. narozeninami. Čeští hokejisté zítra nastoupí do čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Hrát se bude v Curychu od 16:20. O 4 hodiny později se utkají domácí Švýcaři se Švédskem. V Česku včera čtvrtým dnem po sobě padaly teplotní rekordy. Nejvyšší teplotu zaznamenali v Doksanech na Litoměřicku, a to 32,7 stupně Celsia. Zítra bude jasno a ochladí se na 21 až 25 stupňů. V pátek ale teplota opět poroste. Bylo 14 hodin, posloucháte Odpoledne na Expressu, kterým vás jako každý všední den provází Veronika Koloušková. Přeju vám hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Zmiňovala jsem, že v pátek vyjde 10. deska skupiny Prago Union Nekorektum, ale nezmínila jsem se, že zítra v 19 hodin bude u nás ve studiu Srdce Prago Union Adam Svatoš, řečený Kato. Takže poslouchejte rozhovor, který bude nejen o nové desce, ale taky o jeho novém životě v Brně. A ta deska se bude křtít 11. června pod Širákem v Riegerových sadech v Energy pubu. Tak tam buďte a zítra buďte v 19 hodin u vašich přijímačů, protože vás čeká povídání s pánem. A tady je jeho song Zase ty lidi.

Tak to byl vzorek z nové desky Nekorektum Prago Union, na které najdete celkem 20 tracků a taky hosty Polího Garanda a Pio Squad. Už zítra večer v 19 hodin vám pustíme z té desky v předstihu, v předpremiéře skladeb ještě mnohem víc. Tohle jsou už ale Coldplay, Champion of the World, posloucháte Express FM. Krásný den vám přeje Veronika. Valdemarové mají sváte, tak všechno nejlepší.

0: sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
1: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
0: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
2: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: Resort Oblík. Váš splněný sen v srdci Českého středohoří. Jen necelou hodinku od Prahy. Ať už plánujete pohádkovou svatbu, team building nebo víkendový relax s přáteli, na Oblíku načerpáte novou energii. Zažijte špičkové wellness, zážitkový glamping a prvotřídní gastronomii. Resort Oblík. Péče o vaše tělo i duši.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem. Venku město, uvnitř klid. sudoměřská32.cz.
11: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
12: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
14: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Express. Music first. Express FM.

0: Dneska je středa a to znamená, že večer v Express Drive se budou představovat nové songy. Každý týden jich nasazujeme celkem 5 a každý týden ve středu po 16. hodině pánové Michal s Petrem ty songy uvádějí a říkají k tomu různé zajímavosti. Jeden z těch songů, který dneska vstoupí na naše vlny, uslyšíte jenom u nás, nikde jinde, protože u nás zazní dnes večer po 18. hodině ve světové premiéře. Říkám světové, protože je to song československý. Na svědomí ho mají Billy Barman ze Slovenska a taky Ben Krestoval a ten song se jmenuje Sabotáž. Sabotáž, takže dnes po 18. hodině poslouchejte a ještě mimochodem Juraj Podmanický, frontman skupiny Billy Barman a Ben Krestoval dorazí v pondělí k nám na rozhovor ve 13 hodin a budeme se bavit nejen o této nové spolupráci. Tak, teď asi zahráme Gorillaz, skupinu, která už 10. června bude zahajovat Rock for People v Hradci Králové a pak se ještě vrátí, když už jsme byli u té československé spolupráce, tak se ještě vrátí na Slovensko, kde vystoupí na festivalu Pohoda.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

Ty drzej zpěv skupiny Lime Garden, Cross My Heart, novinka našeho playlistu, doufám, že se vám líbí. Už příští středu se v Praze rozjede festivalové léto, bude totiž zahájena letošní sezóna akcí pod hlavičkou Prague Open Air. Tenhle plenérový celoletní i trochu podzimní festiák má letos dvě stanoviště, to větší najdete v areálu 7 v Holešovicích, to trochu menší, ale taky dost velké, najdete v Riegerových sadech, je to takzvaný Energy Pub. No a v rámci tady té série v areálu 7 11. června vystoupí zahraniční hosté a bude to britská skupina Košín, která si letos připomíná 25 let, celé čtvrtstoletí od vydání své debutové desky Resist, která je vystřelila k evropské slávě a udělala z nich časté hosty tanečních parketů a klubů, hlavně v Česku, protože

0: a my si teď od této skupiny s úžasnou zpěvačkou Cyan Evans pustíme skladbu nazvanou Overkill.
1: Express.
2: Express. FM.

0: Tak to byly Košina, jejich Overkill. Řecko přitvrzuje v boji proti masovému turismu a z 251 řeckých pláží letos zmizí lehátka a slunečníky. Takže přednost dostane příroda, chráněná zvířata a původní krajina před komerčním využitím, což je super, co se týká těch lehátek a slunečníků. Já si vždycky lehám do písku, ne, že bych chtěla šetřit peníze, jakých je 10 euro za to lehátko, ale prostě to taková nejradši. Vždycky se ráda jako válím v tom písku a vůbec nemám ráda ty pláže, kde jsou lehátka a slunečníky. Radši si vyjedu na jako prostě úplně opuštěnou pláž, kde vůbec nikdo není, kde nejsou ani žádný bary, kde jenom prostě písek a voda a skoro žádný lidi. Takže kvituju moc tenhle přístup. Dál nám budou hrát Liam Gallagher, Arlo Parks a taky přijde Vašek, ale jenom v takzvané konzervě, co jsem zakonzervovaný v našem playlistu, protože Vašek pro vás připravil další rubriku hudebních zpráv.
1: Za každou firmou je příběh.
2: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
1: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
2: Bez pozlátka, bez filtrů.
1: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast od 4. června exkluzivně na webu rádia
2: Express FM.
3: Express FM.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
6: Existuje místo, které každý den rozezní hřejivý dětský smích a otevře bránu do říše fantazie. Navštivte s rodinou Park Miraculum. Máme otevřeno každý den od 10 do 18 hodin. Více na miraculum.cz.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
10: Jauweis, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordu jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křiček, Muzeum of Bricks.cz.
11: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
12: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Turu, turu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pff.
13: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
14: Music. First.
3: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Spotify spouští nový systém s názvem Reserved, který dává největším fanouškům přednostní právo na nákup vstupenek na koncerty bez dalších poplatků. Jak to funguje? Spotify analyzuje vaši aktivitu, streamování, sdílení, aby ověřilo, že jste skutečný fanoušek a nikoli bot. Pokud má systém vyhodnotí jako top fanouška a interpret oznámí koncert ve vaší oblasti, Spotify vám automaticky zarezervuje dvě vstupenky. Na nákup vstupenek budete mít přes partnerský web přibližně jeden den ještě před spuštěním prodeje pro veřejnost. Služba se v nadcházejících měsících spustí ve Spojených státech pro předplatitele Spotify Premium starší 18 let, přičemž další země budou následovat. Získání lístku i tak ale není stoprocentně garantované, protože zájem fanoušků může převýšit kapacitu hal. Olivia Rodrigo odhalila podrobnosti o novém albu. Celé se jmenuje You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, přičemž bude tematicky rozděleno na dvě části. Prvních 7 skladeb pod hlavičkou Girl So in Love a zbytek, tedy 6 pod You Seem Pretty Sad. Album vyjde 12. června. Nedávno se držitelka ceny Grammy Lizzo připojila k hudební a kulturní show Popcast The New York Times ve speciálním živém vydání před publikem tamních zaměstnanců. V rozhovoru se vyjádřila k sérii nedávných soudních sporů, které poškodily její veřejnou pověst, a také k její nové hudbě, která byla zčásti poháněna těmito neúspěchy. Dala také informace o novém albu, které vyjde o týden dřív než Olivia Rodrigo. Bude se jmenovat Bitch a je inspirováno Tinou Turner.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policie dnes zadržela dalšího člověka v souvislosti s březnovým žhářským útokem na pardubickou zbrojovku. Jde o občana cizího státu. Mimo dnešní oznámení policisté v souvislosti s případem zadrželi 10 lidí. 5 jich zatkli v Česku, jednoho v Bulharsku, 3 v Polsku a jednu Američanku na Slovensku. Rusko poslalo Arménii výhružný dopis, ve kterém hrozí úplným zastavením dodávek zemního plynu, ropy a také surových diamantů, pokud Arménie bude pokračovat ve sbližování s Evropskou unií. A ještě sportovní zpráva z NHL. Hokejisté Vegas s útočníkem Tomášem Hertlem porazili doma Colorado 2-1 a už po 4 semifinálových zápasech si zajistili účast ve finále bojů o Stanley Cup. Zítra bude v Česku jasno a ochladí se na 21 až 25 stupňů. V pátek ale teplota opět poroste. O víkendu se přidají přehánky. To byly zprávy v 15 hodin. Ze studia Rádia Express FM vás dál zdraví Veronika. Hezký poslech.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

Už zítra ve Zlíně vypukne Zlín Film Festival, který už po 660. vcucne do kinosálů nejmenší děti i teenagery a bude opět veselý a plný plyšových i lidských hostů. Je to totiž velký festival filmů pro děti a mládež, který letos připomene z té výročí narození Miloše Macourka, tedy autora, který stojí za Arabelou, Machem a Šebestovou nebo Dívkou na Koštěti. To zítřejší zahájení bude patřit premiéře rodinného fantasy filmu Máma a táta jsou boží, ve kterém hrají mimo jiné Vica Kerekeš a Petr Měnička. A je to o dvou dětech ze 7. století, které usnou dlouhým spánkem a probudí se v 21. století. Ten film v kinech

0: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGlobe AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webgloob.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
10: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
11: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
13: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
12: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
13: Více na herman.cz.
14: Hudba na prvním místě.

0: Express Old School. Old school.
1: Dnes se slaví narozeniny americký rapper a zpěvák, který už nějaký čas hudbu nedělá, nevystupuje, protože se potýká se sociální úzkostí a taky hypersenzitivitou a taky se nechal slyšet, že po té 50 se už mu přijde tak trošku divné rapovat o svém životě, už to tam prostě necítí. Je to Andre 3000, který dnes slaví 51 let a je to Andre 3000, který se proslavil jako jedna polovina dvojice Outkast, kterou založil s Big Boyem v roce 1992. V loňském roce s Outkast vstoupili do rock'n'rollové síně slávy a my si je zahrajeme. Je to song Miss Jackson, který vyšel na přelomu tisíciletí na čtvrté desce Outkast jménem Stankonia. Všechno nejlepší.
0: Express Old School. Old school.
2: Check it out.

0: aktuálně z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Radim Rulík sáhl do sestavy našeho nároďáku. K Červenkovi a Sedlákovi postavil Boženílka a hra se nejen tímto krokem, ale jistě i důraznou motivační řečí rázem změnila. Na Kanadu to bohužel nestačilo. Ztratili jsme náskok 2 gólů a tak jsme museli vyklidit šatnu ve Friburgu a dnes nás čeká obhlídka v Curychu. Tam zítra od 16:20 sehráme čtvrtfinálový zápas proti Finům. Snad nebude prokletý. V dalších zápasech se mezi sebou utkají Kanada, Spojené státy, Švýcarsko, Švédsko a Norsko s Lotyšskem.
1: Aktuálně z hokejového mistrovství
0: na Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
4: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.

0: To byla Madonna. Já ji nechám domluvit. Ještě Sabrinu taky. Tak a taky už můžu, to byla Madonna a její pozvání na taneční parket, které se zhmotní v červenci na albu Confessions 2, což bude pokračování slavné desky Confessions on a Dance Floor z roku 2005. Já bych vás teď ale moc ráda pozvala na Seznam Fest, společnost Seznam, pod kterou spadáme, naši chlebodárci, totiž oslavili 30. dubna 30. narozeniny a slavit budou taky se svými příznivci, s fanoušky, doufám, že i s vámi tady, pokud máte naše rádio rádi a muziku, kterou hrajeme, a to na Seznam Festu, který proběhne už příští týden 6. června v prostoru Garbe, což je industriální nádherný prostor v bývalé elektrárně v Holešovicích. Program tam bude probíhat celý den, začne se už ve 12 hodin. Vystoupí Kašpárek v rohlíku, Lenny, Skyline, PSH, Kapitán Demo, taky DJové z našeho rádia. Koupit si můžete různé typy lístků, odpolední lístek, večerní lístek, taky celodenní lístek, a to na seznamfest.cz. Tak doufám, že se tam uvidíme. Za chviličku Confidence Man a jejich Holiday.
1: Švýcarsko, hokej, atmosféra, která tě nenechá v klidu. Express FM během světového šampionátu servíruje třikrát denně všechno důležité. Výsledky, zajímavosti turnaje i program dalších duelů. Bez zdržování, jen čistý hokejový update.
2: Hokejový šampionát na Express FM.
1: Mistrovství světa 2026, poslouchej na Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
4: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
2: Express FM.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
7: Resort Oblík. Váš splněný sen v srdci Českého středohoří, jen necelou hodinku od Prahy. Ať už plánujete pohádkovou svatbu, team building nebo víkendový relax s přáteli, na Oblíku načerpáte novou energii. Zažijte špičkové wellness, zážitkový glamping a prvotřídní gastronomii. Resort Oblík. Péče o vaše tělo i duši.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
10: Kaufland.
12: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
13: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaura v Kunratice.
15: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Express. Music first. Express FM.

0: Jelikož je dneska středa, tak v 19 hodin uslyšíte náš pravidelný pořad Express Star a dnes to bude o influencerech, protože influenceři jsou v dnešním světě sociálních médií stále výraznější a z těch internetových osobností se velmi často stávají sledované celebrity, hvězdy zvané na velké premiéry, hvězdy různě zpovídané v televizních rozhovorech a tak dále. K tomu, aby se člověk stal influencerem, tak mnohdy stačí jenom to, že se zúčastní reality show. A právě o influencerech se bude Michal Pršek dnes bavit s Dominikem Peroutkou, který má influencery na starosti v televizi Nova. A teď nám Dominik Peroutka řekne, co je to podle něj vlastně influencer.
1: Člověk, který má vliv v online světě. Ale nemusí to být ani v online světě, protože pro mě je influencer i člověk, který sociální sítě nemá, ale třeba se jenom je prostě vidět v médiích, klidně. Může mě ovlivnit i člověk, který nemá Instagram, Facebook a vidím ho třeba jenom prostě někde dělat rozhovor.
2: Na druhou stranu dneska se tímhletím termínem označují právě hlavně ti, kteří jsou vidět na sociálních sítích.
1: Je to tak, já vlastně ale beru, že to, že ten název influencer měl původně jako úplně právě jako i tady tu, nechci říkat offlineovou, ale prostě, že to byl člověk, který má nějakým způsobem vliv na ostatní lidi. Prostě, že má nějaký influence a teďka se to možná i trošku neprávem dává do té škatulky, prostě jenom, že to je člověk, který má nějakým způsobem Instagram nebo Facebook nebo sociální sítě TikTok a podobně.
0: Celý rozhovor si poslechněte dnes od 19. hodiny v našem vysílání. Už teď ho všem najdete v podcastu na našich webových stránkách expressfm.cz. Express FM.

0: Tak to byly Primal Scream a jejich Beautiful Future. Krásná budoucnost vás samozřejmě čeká v našem vysílání v příštích minutách, protože za chvíli už jsou tady kluci jak Express Drive. Já připomínám, že po 18. hodině v předpremiéře uslyšíte úplně nový song, který spolu dali dohromady Ben Kristoval a slovenská skupina Billy Barman. Ten song se jmenuje Sabotáž a vznikl k ní i videoklip v brněnské vile Tugendhat, ale ten uvidíte taky až za pár dnů. Ale dneska už ten song uslyšíte jako úplně první na světě, tak se na to počkejte. Mějte se krásně a zítra se na vás budu těšit o 13 dál. Ahoj!
1: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Nemají rádi, když je jim vidět na prsty. Přesto se Seznam Zprávám povedlo pořídit exkluzivní záběry Romana Janouška a Tomáše Pitra na luxusní jachtě v Chorvatsku. Dva staří hráči českého zákulisí tam ladili své obchodní plány. Přemýšleli jste někdy, jaké bylo počasí v den vašeho narození během významné historické události nebo jak moc pršelo při ničivých povodních? Evropský program Copernicus spustil novou aplikaci Weather Replay, která umožňuje vrátit se v čase a zobrazit počasí kdekoliv na světě až do roku 1940. Patří mezi hlavní tváře boje za vyšší odměny pro tenistky a tenisty na grandslamech. Přesto ale světovou jedničku Arinu Sabalenkovou obvinují z pokrytectví. Důvodem jsou drahé šperky. Ty si vzala nejen na tiskovou konferenci před Roland Garros, kterou na protest proti vyšší odměně na turnaji výrazně zkrátila, ale také na kurt. 28letá Běloruska ale kritiku odmítá. Dnes odpoledne polojasno, místy přechodně až oblačno, ojedinělé s přeháňkami nebo bouřkami, zejména na východě Moravy, Slezska a na jihu Čech. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu území kolem 23, na jihu Moravy až 32 a na horách kolem 20. Na Express FM právě startuje odpolední drive, společnost vám až do 19 hodin budou dělat Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM.

0: American Girls, to je další single z nové desky Harryho Stylese. Petr tady tančí, ale mě zaujalo, milý kolego, dobré odpoledne mimochodem.
1: Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne i vám, posluchači. Mě zaujala ta tvoje zpráva o aplikaci, kde si můžeš načíst, jaké bylo počasí v době, kdy ses narodil, nebo vlastně

0: obědu. Kůže.
1: Jako, to ne jako, že kůže, prosím nás, kuře, jo, měla.
2: Hele.
1: Každý den.
2: Já samozřejmě vím, kdy ses narodil, že jo?
1: No tak
2: to je jako jasný, že jo? Protože se vždycky pěkně spaříme na ty tvý narozeniny.
1: Jo, to je hnedka na začátku
2: ale
1: roku.
2: Co bych potřeboval vědět, v kolik hodin a kde ses narodil?
1: Kolem 5. odpoledne a v Pardubicích.
2: To můžeme, to naši posluchači můžou vědět. My samozřejmě můžeme říct, že Michal je mladší než já mnohem, takže je to mladý chlapec. No a já už jsem tady v té době, že můžeme říct, že to byly 80, ne?
1: Jo, klidně.
2: Dobrý, bude to 80, neřeknu jaký, ale musím ti říct teda, že tvoje máma nelže.
1: No tak, to jsem předpokládal.
2: V 17 hodin odpoledne bylo tehdy minus 10 stupňů.
1: Ty krása.
2: Tlak byl 1037 hektopaskalů, bylo oblačno a vítr vanul 14 km v hodině.
1: No takže i docela jako...
2: Bylo větrno.
1: Jako vítr nebyl zase tak hroznej, to znám horší větry,
2: no.
1: Ale jako v minus 10 je na kole nic moc teda.
2: No takže jako byla...
1: Chudák moje tříletá v té době.
2: A pozor,
1: sestra.
2: Jako potom třeba jako, jestli třeba táta byl za mámou jako v porodnici a vracel se, no tak pak už to šlo na minus nějakých 11 stupňů opravdu.
1: No jako oni tam jako nebyli dlouho, protože tenkrát se nechodilo dovnitř, že jo. Se chodilo jenom pod okno.
2: No.
1: A co mimochodem, datum tvého narození, ty jsi v létě, takže to mohlo být lepší.
2: Já jsem v 70.
1: No.
2: Takže na to už jdu, jo, a už tam skoro budu, tak Ruček máme, tady si přátelé v téhle aplikaci můžete právě zvolit rok, datum a místo, ano, jo, kde jste se narodili.
1: Ty jsi křtěný Vltavou, že jo?
2: Já jsem křtěný, samozřejmě jsem pražský a dokonce jsem se narodil tam, kde jsem potom vyrůstal a kde žiju, to je Praha 6, tak a už tam mířím a jsme tam a moment. Teď uvidíme, jak je program rychlej, před chvilkou to u Michala šlo.
1: Podle mě bylo třeba jako 27. Ty seš jako...
2: Já jsem v srpnu.
1: Ty seš letňáček, takže to
2: bude
1: v pohodě.
2: Já jsem v srpnu, no a už to tady jede. A já jsem se narodil kolem poledního, říkala mamča, jo.
1: Hmm.
2: To znamená, že pozor, dokonce u mě se tady teďko, já jsem tam šoupl nějakou další aplikaci, u kterými nabíhají další a další informace.
1: Ty krása.
2: Ale bylo nějakých 23 stupňů.
1: To jsem to skoro trefil, dobrý.
2: To jsi to skoro trefil. Já samozřejmě bych se tady potom, protože tu aplikaci mám otevřenou poprvé, tak v ní
1: no,
2: trošku
1: jasně.
2: To, ale tlak byl v celku normální, kolik mi to dává. Čekej, teď se mi to tady zase aktualizuje.
1: Jsem se vždycky vzpomněl, jak byla taková ta předpověď počasí na dráťáku, vždycky tam bylo tlaková tendence,
2: jo, těch spoustu čísel, 6, 2, 8, tak tlak byl 1015 hektopaskalů, což samozřejmě našim posluchačům hodně řekne.
1: Já myslím, že to je zásadní informace o tom.
2: A vlastně narození. Jako jsem se narodil skoro v nejteplejší okamžik toho dne, říkám nějakých 22 stupňů, 3 km za hodinu vál vítr.
1: No tak
2: takže
1: bez větří de facto.
2: Bez, víš co, byl prostě klídek.
1: Ty jsi prostě nedělal žádný průvan, když ses narodil. Možná si dělal už kravál, ale průvan.
2: Takže přátelé, pokud to chcete zkusit, weather-replay.climate.copernicus.eu, ale myslím si, že dáte Copernicus a Weather Replay, určitě tu aplikaci najdete.
3: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.
1: A my vám ještě nabízíme rovnou slunečník, že jo, když je venko takové slunečno.
2: Přesně tak, protože mě tady už nabíhaly další předpovědi.
1: No.
2: A já si myslím, že tu dnešní vám teda můžu říct až zase v další hodině.
1: Jo, určitě, určitě. 33 má dneska být, takže slunečník se hodí. Sunbrella.

0: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
1: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
0: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
3: Resort Oblík. Váš splněný sen v srdci Českého středohoří, jen necelou hodinku od Prahy. Ať už plánujete pohádkovou svatbu, team building nebo víkendový relax s přáteli, na Oblíku načerpáte novou energii. Zažijte špičkové wellness, zážitkový glamping a prvotřídní gastronomii. Resort Oblík. Péče o vaše tělo i duši.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
9: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
10: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
12: Express FM.

Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: O půl páté nám doznívá Olivia Rodrigo se singlem Drop Dead.
1: Představ si, že v Bosně chtějí zakázat sport padel.
0: Já teďko trošku zamakruju, protože díky našemu bývalému kolegovi Miloši Pokornému vím, co je padel zač. Je to taková napodobenina tenisu s takovýma divnýma pálkama.
1: No je to něco mezi tenisem a squashem, no. Vlastně se dá říct trošku,
0: ale,
1: že?
0: Jo, a takže jako vím, jo, ale kdybych nevěděl, tak samozřejmě jako bych si představoval, co to je za strašnou hru, že to chtějí zakázat.
1: No a hlavně, oni to chtějí zakázat kvůli nárůstu homosexuální populace.
0: Jakože co, jakože ty, co to hrajou, jste playvo.
1: Neptej se mě na souvislost, ale nevyskočilo to na mě, že v Bosně zkrátka chtějí tohleto, oni to prý jako spojujou, že ty sportovní trendy a společenské změny nějak jdou ruku v ruce. Jak dva muži.
0: No tak to můžou rovnou zakázat. Ping-pong, tenis, no? A všechny jako chlapský.
1: A přitom, jako je pravda, že padel je poměrně kontaktní sport, že tam jako běháš kolem sebe, že jo, můžeš se otřít, možná tě to jako zruší, že jo, pak ve sprše to pokračuje, nebo já jako nechápu to tohle.
0: Kdo to jako prosazuje, nějaká organizace nebo vláda, nebo víš?
1: Hele, jako tady nemám k tomu bohužel víc informací, je to jako zatím nějaký jako polodrb, no. Ale mě to zaujalo, víš, to jako to spojení, padel, nárůst homosexuální. Pojďme to zrušit.
0: Jo, protože
1: dokud se tady nehrál padel, tak tady žádný buzny nebyly. Express. Express Drive.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Nehody vás potrápí na Pražském okruhu, tedy na dálnici D0, ve směru k D1 na 20. kilometru, přímo na D1, pak na 6. kilometru ve směru do Prahy a ve stejném směru i na 194. kilometru, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh. D6 hlásí na 151. kilometru nehodu ve směru z Chebu na Karlovy Vary. V Praze se bouralo v ulici Nádražní Evropské a Dobronické, v Soběslavské v Táboře a taky v ulici Prokopa Holého v Děčíně. Co se týče průjezdnosti, tak velký problém je ve směru na Prahu na D10. Tam si postojíte přes 50 minut a kolona už má přes 6 kilometrů. Stejně tak je už to, řekl bych, až klasika, že se zdržíte na Pražském okruhu, nejenom kvůli té nehodě, o které jsem před chvilkou mluvil, i na příjezdu po D5 právě do metropole. No a co se týká D1 a D2, tak příjezd do Brna a cesta kolem Brna po D1 jsou samozřejmě problematické, tak jako každý den. To vás už asi nemůže ani překvapit. Šťastnou cestu vám z Express Drive přejí Petra a Michal.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast od 4. června exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
5: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
6: Existuje místo, které každý den rozezní hřejivý dětský smích a otevře bránu do říše fantazie. Navštivte s rodinou Park Miraculum. Máme otevřeno každý den od 10 do 18 hodin. Více na miraculum.cz.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
10: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem.
11: Venku město, uvnitř klid.
10: sudoměřská32.cz.
12: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
13: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
14: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
15: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Express FM.
1: Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
0: Express FM.

0: Nazí a slavní. To je, když si někdy některý ty názvy kapel přeložíš, tak si říkáš, jak na to přišli, jako. Byli někde nazí a tím se proslavili, že pak byli nazí a slavní. Naked and Famous, I Kill Giants, to je hudba, která dozněla. 16.51 a my vyrážíme do světa videoher.
1: Přesně tak, dobrá zpráva pro všechny fanoušky Jamese Bonda a akčních her. Nová bondovka 007 First Light je ode dneška k dispozici a po prvních recenzích sklízí opravdu velkou chválu, což je skvělý. Ti kritici se shodují na tom, že to studio, které tu hru připravilo a které třeba stojí mimo jiné za sérii Hitman, dokázalo vytvořit jednu z nejlepších herních adaptací agenta 007 za poslední roky. V té hře se představuje mladý James Bond ještě předtím, než získal status elitního agenta s povolením zabíjet. Místo zkušeného špiona, ale sledujeme jeho začátky, takže vlastně skillujeme tu postavu, jeho výcvik i první velký mise. Ty recenzenti chválí hlavně filmovou atmosféru, silný příběh a kombinaci stealth akcí a velkolepých blockbusterových scén. Já jsem se koukal zatím jenom na trailer, vypadá to fantasticky, samozřejmě tam může být spoustu těch věcí v tom traileru filmových, nicméně opravdu to má docela dobrou kritiku. Často zaznívá srovnání s Uncharted, což jedna z nejlepších her ever, nebo moderními bondovkami z éry Daniela Craiga, takže on prej si to zachovává tu atmosféru.
0: Mimochodem, teďka jsem hnedka kliknul na Metacritic, 88 ze 100, myslím, že je velmi, velmi slušné hodnocení.
1: Přesně tak, hra sice využívá DNAčko ze série Hitman, ale podle kritiku je taková jakoby k tobě jako k hráči přístupnější. No a velkou pochvalu si odnáší také audiovizuální zpracování. Ty lokace jsou super zpracovaný, luxusní prostředí, honičky, samozřejmě roštěnky,
0: hudba,
1: akce, hudba a tak dále. Je to prostě, ty kritici říkají, že to působí jako skutečný interaktivní bondovský film. No, jak si říkal, na Metacritic to má hodně, ale objevují se jí i menší výtky. Některým připadá ta hra jednodušší, hlavně co se týká umělé inteligence, občasný technický chyby, ale která hra nemá technický chyby.
0: No, tak to se vychytáš, ne? Oni pak ještě dělají ty balíčky, ne? Potom.
1: No, anebo zdlouhavost, jo. No já jsem se koukal, samozřejmě tu hru můžeme pořídit na všechny platformy, v podstatě, co si řekneme. Není ani tak drahá, myslím, že stojí 1700, ale co mě zaujalo pro tebe? Můžeš jí dostat i za 300 euro.
0: Ano.
1: A k obsahu Deluxe edice, která v Deluxe edici je kromě základní hry taky exkluzivní outfity pro hlavního hrdinu a skiny, což je pro tu herní postavu. A tady dostaneš repliku zlatý zbraně z bondovky Muž se zlatou zbraní.
0: Ty jo, to bych chtěl. Já jsem dokonce byl na tom ostrově,
1: no,
0: kde se to odehrávalo.
1: No a je to tak, že jako, a máš tam, koukal jsem na ní právě výborně, máš tam ještě takových 5 malých nábojíčků, no a 300 euro.
0: To je v pohodě, to dám úplně v klidu, protože včera jsem vyhrál v tom euroček po to, jak jsem ti říkal.
1: No tak to jsi byl ty.
0: No, já jsem vyhrál 60 korun.
1: Já jsem si chtěl půjčit.
0: A ti půjčím 30, jestli potřebuješ na sváču. Tady je Lana Del Rey First Light.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Opakující se veřejné útoky premiéra Andreje Babiše na některé novináře a média považuje Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu sdružující přední tuzemské mediální domy za nepřijatelné. Budí to dojem, že dotyčnému chybí argumenty, kterými by byl schopen své konání zdůvodnit, uvedl výbor. Íránská státní televize ve středu uvedla, že Tehrán získal návrh počátečního neoficiálního rámce memoranda o porozumění se Spojenými státy týkající se ukončení jejich konfliktu. Podle tohoto rámce by Írán během jednoho měsíce obnovil komerční lodní dopravu přes Hormuzský průliv na úroveň před válkou, zatímco Spojené státy by stáhly vojenské síly z okolí Íránu a zrušily námořní blokádu. 7 českých týmů nastoupilo do kvalifikace beach volejbalového turnaje Ostrava Beach Pro, který je součástí nejvyšší kategorie Beach Pro Tour Elite. Postoupil maximální možný počet, všechny 3 ženské dvojice a 2 mužské páry. Místo v hlavní soutěži si společně s Jiřím Sedlákem vybojoval také někdejší mistr světa Ondřej Perušič. Dnes noci bude jasno, nebo skoro jasno, nejnižší teploty 11 až 6 stupňů, v údolích o jedině až 4 stupně, na horách kolem 7. Odpolední Express Drive s Michalem a Petrem právě na Express FM vstupuje do své druhé hodiny.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM.

0: mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Ani 11 bodů nestačilo hokejistům Slovenska na postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Po třetí porážce v řadě tak na šampionátu skončili. Po závěrečné prohře 2-4 se Švédskem se generální manažer týmu a prezident svazu Miroslav Šatan hodnocení turnaje vracel i k duelu s českým výběrem, po kterém vedení reprezentace podalo podnět na rozhodčí.
2: Úvod do světového šampionátu mu nevyšel a stal se terčem ostré kritiky. V rozhodujícím zápase proti Slovensku ale dostal důvěru a teď je jedním ze švédských hrdinů. I díky výkonu brankáře Magnuse Helberga vyhrál výběr 3 korunek nad našimi východními sousedy 4-2 a odvrátil tak hrozbu potupného vyřazení už po základní části.
1: Dokázali se oklepat z úvodního šoku, když v přímém souboji o první místo ve skupině A na mistrovství světa už po 4 minutách prohrávali se Švýcarskem 0-2. Hokejisté Finska ve druhé třetině v rozmezí necelých 3 minut zásluhou 2 tref kapitána Barkova srovnali a jak se duel blížil ke konci a skóre zůstávalo nerozhodné, bylo jasné, že následující gól bude ten rozhodný.

0: Mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro. Oficiální sponzor IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.

0: Tohle jsou 21 Pilots, kteří se letos představí v Česku na festivalu Colors of Ostrava. My teď pro vás ale máme pozvánku na úplně jiný fest.
1: Přesně tak, jako jeden z prvních festivalů se uskuteční ten s názvem Seznam Fest, a to už za 9 dní a 18 hodin 46 minut a 12 vteřin a uskuteční se v pražských Holešovicích, konkrétně v prostoru, který se jmenuje Garbe Holešovice.
0: Vystupovat tam budou nám všem posluchačům Express FM dobře známí Skyline, taky Kapitán Demo, PSH, Lenny, DJové z Express FM, jmenovitě tady můj kolega Petr Novák a náš ranní kolega Václav Mašinda. No a pro děti tam taky bude třeba Kašpárek v rohlíku a spousta aktivit. Budou tam živě natáčené podcasty. Jindřich Šídlo, největší pamětník, ten zaspomíná na proměnu novinařiny. Zkrátka, každý si přijde na své.
1: Prostě oslava 30 let Seznamu, jak má být.
0: Co je důležité, je

0: Že vstup je de facto zdarma. Vy sice dáte 200 nebo 380 podle na to.
1: Ne, dáte toho... 300 a 480.
0: Pardon, já jsem se splet. No, zkrátka dáte sice peníze, ale vy je dostanete zpátky ve formě kreditů na občerstvení v plné výši, to znamená, že vstup je fakticky zdarma.
1: Důležité je také, že ten festival je vlastně i pro malé návštěvníky, takže vy už si můžete odpoledne se svými ratolestmi zajít do tohoto areálu, protože my už začínáme ve 12 hodin a hned ve 13 hodin začíná první Kašpárek v rohlíku.
0: No, takže pro všechny tam bude něco k vidění a slyšení, tak neváhejte a koukněte na seznamfest.cz, kde se můžete rovnou můžete si tam koupit vstupenku. No a my si dáme ukázku z toho večerního programu a dokonce toho, kdo to celé uzavře, tedy kapitána Dema.
2: To kouzlo, co my dokážeme, to je to kouzlo, co my dokážeme, to je to kouzlo, co my dokážeme, co my dokážeme.

0: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
3: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Bohnout, Košín, Prago Union, Rozálie, David Koller, MIG 21 a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
7: Seznam slaví 30. narozeniny a místo dortu servírujeme festival, ať to oslavíme společně. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline nebo Kašpárek v rohlíku. Do děje vtáhnou živé podcasty s tvářemi Seznamu. A vaši drobotinu spolehlivě zaměstnají zábavné aktivity. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražském Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
8: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
11: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
10: Těšíme se na vás. Music.
12: First. Express FM.

Express. Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: Tak to byly Mumfordi, naši oblíbení. Vylezli z jeskyně.
1: Jo, jo, to byly doby, když byli Mumford ještě v Kejvu.
0: Ale má tvoje žena nějaký koníček, nějaké hobby?
1: Má.
0: A co má za hobby?
1: Momentálně asi jako spíš odpočívání, ale co se týká jako za normálních okolností, tak šije, korálkovala, jako čte, jako myslím, že se věnuje spoustu řadě aktivit.
0: Tak nová studie říká, že nejpopulárnější ženské hobby, to vlastně možná má teď, je pití kafe a nic nedělání.
1: Ale myslíš si, že jako, tak pití kafe ještě jako dobře, když hodně přimouřím oči, ale nic nedělání jako hobby?
0: Hele, žádný scrollování, žádný navazování kontaktů, žádný multitasking, jenom sedět, pít kafe a existovat. To je prý teďka podle nějaký studie nejlepší jejich jako činnost ženská.
1: Ale možná to nějaký smysl má, protože ty jsi přehlcený všema možnýma informacema, valí se to na tebe ze všech možných jakoby zdrojů.
0: Takže tak možná, holky chtějí odpočinout.
1: Takže prostě, holky, nebo možná si potřebují dokonce
0: odpočinout. Oni dokonce se cítí jako, že trošku jako rebelujou, rozumíš? Proti tomu, že prostě po nich furt něco někdo chce. Nedej bože, ještě když mají děti, že jo, tak děti ještě po nich chtějí taky věci. To je furt, mami, tohle, vyzeptí se tatínka. Tati, pojď se zeptat mámy, že jo, to je takový to klasický, jo, prostě no. Ženy jsou...
1: Nech teďko chluku maminku bejt.
0: Jo, to se vždycky snažíme, ale ono to taky většinou nejde, no. Ona se musí chudák zavřít do ložnice.
1: Ale já jsem jde slyšel, že takový to nic nedělání, opravdu chluku, jaký to lelkování, jo. Když čumíš do blba nebo na oblou, že je zdravý.
0: Prostě. Dokonce to máme učit naše děti, protože vlastně on ten výkon na tu, nebo ten tlak na tu produktivitu, na ten výkon, se vlastně od těch dětech kterých, nebo některý rodiče to dělají, pěstuje od mala. To znamená, do školy, pak každý den nějaký kroužek, jo, nedej bože, kdyby ses o víkend nudil. Ne, musíme jet na výlet a musíme tohle. No tak samozřejmě i to nic nedělání je důležité, nejenom pro dámy. A za chvilku ti řeknu, jaké jsou pro ženy, jaká jsou nejatraktivnější hobby u mužů.
1: Jo.
0: Zahrajem si Adélu a řeknu ti to.
1: Tak jo.

0: To by mě zajímalo, jaký hobby má Adéla, ale ty si myslíš, že řekneš, jaký jsou nejčastější nebo nejoblíbenější hobby u chlapíků.
1: Teda takhle, mimochodem Adéla, podle mě její nejoblíbenější hobby je zároveň její práce, to znamená tanec a zpěv, jo. Ale to je fajn, když můžeš se svým hobby živit, samozřejmě. Moje hobby je mluvení, takže ti rád řeknu, že nejatraktivnější mužské hobby pro ženy je čtení. Knih samozřejmě.
0: Pro muže?
1: Ano. U mužů.
0: No jasně.
1: Že ženy to oceňují nejvíc u mužů, když to je, je to jejich koníček.
0: Jo, protože kdo si čte nezlobí.
1: No a podle mě, jako, ale to jsem si všiml a možná si toho všimneš i ty, protože my teďka díky naší kolegyně Maruše Irové čteme docela knihy. Tak jako všim si z těch pohledů v metru, jo? Jak po tobě ty holky koukají. Někdy tak je chlapy teda, jo, ale hodně holky.
0: Já jsem
1: že
0: si
1: jako oceňujou.
0: Já jsem si všim takový zajímavý věci, že já, když jedu sem do rádia, tak jedu z Davidský, přestupuji na Musku a pak jedu z Musku na, na Anděla. A víc lidí si čte v tom Ačku během Davidský až na Mustek a tam seš úplně jako jeden z mnoha.
1: No jasně.
0: A nějak na tom Musku, a samozřejmě taky záleží na dobu, kdy jedeš, na době, kdy jedeš, no, tam už to tak jako častý není, ale samozřejmě, tak co to ty lidi mají v ruce, oni mají knihu.
1: No.
0: Papírovou.
1: Jo,
0: co s tím dělají?
1: Jako občas vidím lidi i se čtečkou teda. Jako,
0: taky vidím, no.
1: Jako poznáš, že to není třeba tablet nebo velký telefon. No, každopádně na dalších příčkách se umístilo učení cizích jazyků, což teda nevím, jestli je koníček úplně, ale někdo to může mít jako hobby.
0: No.
1: Potom hraní na nástroje.
0: Jo, to beru.
1: Pak pozor, máme tam taky žilízko v ohni, to je atraktivní pro 95% žen. Vaření, naše oblíbené.
0: Ano, jasně, beru.
1: Pak práce se dřevem, to máš ty.
0: Relativně.
1: Malování a nemyslí asi bohužel teda pokojů, to bych měl body, ale já teda...
0: A předpokládám, že to nebude ani malování ksichtů.
1: Asi taky ne, no, protože painting je to, no, ne make-up. No a potom psaní. Asi teda knih nebo něco. Pak tam máme taky, pozor, tam se zase dostáváme na bednu, zahradničení, plavání, fotografování, astronomie, to je všechno naše, že?
0: Počkej.
1: Hiking, procházky.
0: No.
1: No.
0: Něco postrádá.
1: Šerm, pivko. To tam není, čověče.
0: Ty vado, to je naše hobby.
1: Takže já ti ještě doplním teda těch 15, jo. Kovářství a cestování jsou tam ještě. Po šermu. Takže kdybys náhodou něco ukul, tak hnedka po tobě holky
0: poje. Tak meč, abych mohl šermovat.
1: Ty tak maximálně hodíš šavly. Na Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pokud nemusíte jet na D10 dneska směrem do Prahy, tak to bude lepší, protože u Benátek nad Jezerou, konkrétně na 27. kilometru směrem právě do Prahy, se stala nehoda a v tuto chvíli tam zdržení tvoří 3,5 hodiny, kdy si postojíte v koloně, takže buď to zkuste někde objet, anebo raději nejezděte vůbec, protože stejně budete stát 3 hodiny v koloně. Další nehody hlásí Pražské ulice v Horkách, Radlická, Hvězdova a Křeporým. V Českých Budějovicích se na Husově třídě srazil trolejbus MHD a osobák, je to bez zranění, ale stejně tam čekejte komplikace, stejně jako v stejném městě, tedy v Českých Budějovicích na nádražní. No a tradiční selhání vašeho nervového systému může zapříčinit právě zácpa, a to na Pražském okruhu i na příjezdu do Prahy po D5. Je to tam naštěstí maximálně v desítkách minut a v to nižších desítkách, ale stejně se připravte na zdržení, stejně tak jako na příjezdu k Brnu po D2 a na průjezdu od Rosic až po Rousínov po D1, tak i tam se zdržíte. Jeďte opatrně, to vám přejí Petr a Michal z Express Drive na Express FM.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový. A nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
6: Existuje místo, které každý den rozezní hřejivý dětský smích a otevře bránu do říše fantazie. Navštivte s rodinou Park Miraculum. Máme otevřeno každý den od 10 do 18 hodin. Více na miraculum.cz.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
9: Kaufland.
11: Jauvajs, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křeček, museumofbricks.cz.
12: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
13: A kdy to bude?
12: 23.7.
13: A kde to bude?
12: V areálu A7 v Olešovicích.
13: A kde si můžu koupit lístky?
12: Předprodej na Go Out, tak tam šupej.
14: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
15: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
17: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
18: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
19: Express FM.
1: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Načapám tě. Tak se jmenovala soutěž ve filmu Jedna rekla Netleská a Catch se jmenuje taky tenhle ten skvělý single od kapely Košín.
1: Je pod ním podepsaná britská kapela Košín právě, která tuhletu desku vydala v roce 2001 jako svoji debutovou, tudíž logicky letos s ní oslaví 25. narozeniny a to je dostatečný důvod, aby ji třeba představila i českému publiku.
0: No a vy samozřejmě můžete slavit s nimi, tedy se Sean Evans a jejími novými parťáky v Košín a to už 11. června v areálu 7 v Praze v Holešovicích v rámci koncertní série Prague Open Air.
1: No, určitě se můžete těšit na zpěvačku Sean Evans, která původně v kapele dokonce nemusela být. Objevili chlápci marky Substance s Darrenem Dekoderem na nějakým demo snímku, kde prý její hlas byl totálně zahledej do reverbu, ale oni si řekli, tam má potenciál, no a podívejte se, jak to dopadlo. Dneska je tam Sean úplně sama.
0: Úplně sama z té původní sestavy, ano. Má kolem sebe jiné hudebníky, ale co si budeme povídat, je to vždycky postavené hlavně na hlasu a její hlas je démonický a ta show bude energická. Zkrátka, pokud nemáte 11. června nic, co na práci, tak rozhodně vyražte do areálu 7 v Pražských Holešovicích. Vstupenky už teď na ticketlive.cz.
2: Express Drive. Na Expressu.

0: Posloucháte Express FM. Express. Express FM.
1: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
0: Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ministr zahraničí Petr Macinka v úterý vystoupil na jednání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku. Na okraji jednání se setkal s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterrezem a se zástupci několika států, včetně Číny, se kterou řešil případ čínského občana podezřelého v Česku ze špionáže. Nová hypersonická střela Orešnik, kterou Rusko označuje za nezachytitelnou a kterou začalo využívat při útocích na Ukrajinu, má zásadní slabinu. Tato balistická raketa středního doletu je totiž kromě extrémní rychlosti také velmi nepřesná, což z ní činí spíše zastrašovací prostředek než zbraň s reálným vojenským přínosem. Formule 1 hrozí, že přijde o největší hvězdu posledních let. Čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen od začátku sezóny zvažuje svůj konec v královně motorsportu. Pilotovi Red Bullu vstup do letošního ročníku nevyšel a navíc ho trápí nové regule se zvýšeným podílem elektrické energie. Podle svých slov by ve Formule 1 rád zůstal, podmínkou je ale změna pravidel pro příští rok. Zítra bude jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách kolem 15. Odpolední drive míří do finále a jsou u toho Michal s Petrem, kteří vám v této hodině mimo jiné nabídnou hned 5 hudebních novinek.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express.

0: Bruno Mars, 24 Karat Magic. A my máme pro vás taky jedno kouzlo, protože vám právě zahrajeme song, který vyjde až zítra.
1: Přesně tak. A to v exkluzivní radiové premiéře. Na řadě máme výsledek spolupráce Billy Barman a Bena Cristovao. Ta skladba se jmenuje Sabotáž a je to zároveň výsledek takzvaného songwriting session.
0: Ano, k tomu došlo poté, co se Slováci s Billy Barman potkali s Čechem Benem Cristovao loni na předávání cen Anděl. Tam vystupovali jak Billy Barman, tak Ben. Pak si samozřejmě dali i na večírku nějaký ten drink, slovo dalo slovo. Oni vyrazili právě na tu session. A to znamená, že není to tak, že by jako jedni nahráli něco na Slovensku, Ben jim tam doma nahrál do toho nějaký vokály. Zkrátka, je to opravdu společný song, společně napsaný, společně vytvořený.
1: Přesně tak. A pokud si říkáte Sabotáž, není to třeba náhodou nějaký cover známé skladby od Beastie Boys, tak to ne. Sami autoři uvádějí, že název skladby nemá hlubší význam, i když nám i Benovi, tím myslím, to říkají, myslím, právě Billy Barman, samozřejmě vytváří určitě té asociace.
0: A my vám tedy teď exkluzivně v premiéře nabízíme tento song.
1: A Ben Cristovao a Juraj Podmanický z Billy Marman budou naživo v pondělí od 13 hodin u naší kolegyně Veroniky Kolouškové.
0: Ano, a všechno vám o tom poví. Exkluzivní single na Express FM. Novinka. Novinka. Express.

0: spolupráce Calvin Harris, Jazzy a Satisfy.
1: No a před námi je dnešní druhá novinka. Myslím si, že už jsme to tady s Michalem několikrát říkali, a sice, že Lolu Young máme rádi.
0: Vlastně, Lola Young je skvělá.
1: A vlastně máme rádi od jejich začátků, prožíváme s ní ty její pády a vzestupy, protože nám tak nějak pásla.
0: No a právě pád za sebou má, protože ona loni musela přerušit turné, když skolabovala přímo na jevišti, musela se dát dohromady po psychické stránce, byla tam nějaká odvykačka, ona se přiznala k tomu, že byla závislá, rozpovídala se o svém zdraví, o odvykání a tak dále. No a tohle období reflektuje právě její nový single.
1: Přesně tak, ten se jmenuje From Down Here, vzniknul den po jejím emotivním vítězství v Grammy a ten text je právě o těch vzestupech a hlavně vypráví syrovým způsobem, jak právě prožívala ty úzkosti a tak dále a kde brala to odhodlání jít dál. No a samozřejmě my si myslíme, já myslím, že se na tom shodneme, že pro tuhle talentovanou zpěvačku to bude takový nový začátek.
0: Je to restart, doufejme. Mimochodem, teď o víkendu proběhl Radio One's Big Weekend ve Velké Británii, myslím, že v Sunderlandu, jestli se nepletu, a tam jí zaspívala, pokud chcete vědět, tak se vidíte na Express.fm.cz, kde je z toho klip. No a my si teď jdeme pustit ten nový single From Down Here.
2: Novinka. Express FM.

0: Lola. Naše oblíbenkyně Lola Young, mimochodem, tato skladba má čtyři autory, Lola Young je jedním z nich a tím dalším, který je známý, a to i posluchačům Express FM, je James Blake.
1: A já si jenom přeju, aby ten další single byl trošku ostřejší.
0: Jo, tak zase může navázat. A my taky navážeme, máme pro vás ještě tři další novinky a za chvilku třeba taky Jungle nebo Muse.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Jednou tohle chcete slyšet. Teď si ale ještě chcete užívat život naplno. Cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka. Třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz.
5: Existuje místo, které každý den rozezní hřejivý dětský smích a otevře bránu do říše fantazie. Navštivte s rodinou Park Miraculum. Máme otevřeno každý den od 10 do 18 hodin. Více na miraculum.cz.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů, za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: Express. Music first. Express FM.

0: To je taky taková pohodička. To, takhle si úplně představuju, že si to pustím v létě u bazénu a dám si nějaký drink třeba.
1: Přesně tak, ale pohodičku teď nahradíme trošku energičtější věcí.
0: Tu nám dodala uznávaná 42letá americká zpěvačka a skladatelka Kelela Mizena Christos.
1: Já nebudu machorovat, jo. Já jsem o Kelele v životě neslyšel.
0: Já taky ne.
1: A o to víc jsem byl příjemně překvapen, když jsem slyšel její aktuální single Link and B.
0: Ten vydá také na svém třetím albu New Avatar, které se bude moci poslouchat od 10. července a my vám tedy tuto ukázku dáváme. Novinka.

Express. Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: Fenomenální Muse taky vydají letos nové album. My se ale zaměříme na popový fenomén jménem Charlotte Emma Aitchison,
1: neboli Charlie XCX. Tuhle holku sledujeme dlouho a musím říct, že klobouk dolů nad tím, jak ona obsupnou lehkostí proplouvá mezi jednotlivými hudebními styly. Po tom, co slavila velký úspěch s poslední deskou Bread, najednou přichází s kytarama.
0: No, je to jako kytarový, ale pořád je to v tom jejím jako hyperpopovém stylu, řekl bych. Chystá k vydání svoji sedmou desku, z té zatím známe single Rock Music a teď přichází další, kdy tahle ta 33-letá Angličanka to svoje album vydá, nevíme, stejně jako neznáme název, zatím víme jenom to, že bude znít poměrně odlišně právě proti albu Bread.
1: Přesně tak. A my máme připravenou skladbu, která se jmenuje SS26, neboli Spring Summer 2026. Ta vypráví o světu módy, kulturní vyčerpanosti a fenoménu cancel culture.
0: No, tak si ho pojďme pustit.
2: Novinka. Novinka. Express FM.
3: Charlie XCX. Spring Summer 26.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Praha hlásí nehody v ulici Učňovské a taky v ulici, teďka mi to tady zmizelo, pro boha. No, tak vám to řeknu ještě jinde a jindy. Ostrava, ulice Plzeňská, taky Jezdecká v Jablonci nad Nisou, pravděpodobně ta druhá pražská nehoda mezi tím byla odstraněna. D8, 65. kilometru ve směru Ústí nad Labem, tam je taky nehoda, tak na to dejte pozor. A co se týče těch problémů na D10, tak ty vypadají, že už jsou odstraněny, protože v tuto chvíli desítka nehlásí žádnou zácpu a žádné velké zdržení. No a i na pražském okruhu a kolem Brna už je to jenom v jednotkách minut, takže i tam sice chvilku postojíte, ale rozhodně nervy nestratíte. Šťastnou cestu s Express FM vám přejeme.
3: Express FM.
4: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
5: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
4: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový. A nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.
1: Express.

0: Když se dá francouzská dvojka s australským projektem dohromady, vznikne z toho Never Ender. Tohle byly Justice a Tame Impala.
1: No, aby toho cestování nebylo málo, tak teď vyrážíme do Anglie, protože odtamtud jsou Nothing But Thieves, kteří ohlásili vydání svého 5. alba.
0: No a Nothing But Thieves si v loňském roce připomněli 10letý existence a teď se vracejí s novým singlem a zahajují tak další kapitolu své euforické tvorby.
1: Ano, 25. září vyjde album Stray Dogs a my z něj právě dnes pouštíme pilotní single, ne titulní. On se nemenuje Stray Dogs, jmenuje se Evolution.
0: Hoď ho tam.
1: Hodím ho tam a ještě řeknu, že hned dvakrát v brzké době přibrzdí Connor Mason, Joe Langridge, Brown, Dominic Craig, Philip Blake a James Price u nás v Česku, protože zahrají v červnu na festivalu Rock for People a v rámci turné k nové desce přijedou na samostatný koncert 22. ledna příštího roku do pražského prostoru O2 Universum. Novinka.

0: Nothing But Thieves Evolution, píseň, kterou uslyšíte již brzy, pokud vyrazíte na Rock for People, protože oni jsou jednou z hvězd. No a za chvilku se pomalu budeme loučit, ale do té doby vám ještě dáme spoustu dobré hudby.
1: Třeba za chvilku Fontaines DC.
0: Jo, a mimochodem, pokud vás ty novinky nějak jako, že jste neslyšeli všechny, nějak, některé vás třeba minula, tak koukněte k nám na web Express.fm.cz, kde je najdete v kompletu.
2: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
3: Nebudu doma na Expressu.
2: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
4: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
5: Express FM.
6: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
7: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
8: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
4: Music. First. Express FM.

0: Fontaine's DC, it's amazing to be young.
1: No tak to je pravda. Bylo to krásný, když jsme mladí. Pořád.
0: No a krásný vám to dělá i můj kolega Michal, protože vás každou středu bere do zákulisí televize Nova, a to v rámci svého podcastu Express Star. A já musím prozradit, že dnešní host by třeba ještě před 15 lety asi nebyl možný.
1: To asi ne, protože dnes vás vezmeme ještě víc do zákulisí, protože se podíváme na influencer marketing. No a přijde hlava pomazaná a nejpovolenější člověk, který o tom může mluvit, a to manažer právě influencer marketingu na televizi Nova, Dominik Peroutka, který takzvaně ty influencery pase, a to jak ty, kteří přicházejí, tak i ty, kteří vznikají právě třeba z různých reality show a tak. No a my se samozřejmě budeme bavit o různých věcech, no ale než se můžeš bavit o influencerech, tak se musíš vlastně zeptat, co takový influencer vlastně je.
2: Člověk, který má vliv v online světě. Ale nemusí být ani v online světě, protože pro mě je influencer i člověk, který sociální sítě nemá, ale třeba se jenom je prostě vidět v médiích, klidně. Může mě ovlivnit i člověk, který nemá Instagram, Facebook, a vidím ho třeba jenom prostě někde dělat rozhovor.
1: Hmm. Na druhou stranu dneska se tímhletím termínem označují právě hlavně ti, kteří jsou vidět na sociálních sítích.
2: Je to tak, já vlastně ale beru, že to, že ten název influencer měl původně jako úplně právě jako i tady tu, nechci říkat offlineovou, ale prostě, že to byl člověk, který má nějakým způsobem vliv na ostatní lidi. Prostě, že má nějaký influence, a teďka se to možná i trošku neprávem dává do té škatulky, prostě jenom, že to je člověk, který má nějakým způsobem Instagram nebo Facebook nebo sociální sítě TikTok a podobně.
3: Express Star. Na Expressu.
1: Zákulisí a zákoutí influencer marketingu probereme s Dominikem Peroutkou už po 19. hodině na Express FM. Pokud chcete ten rozhovor slyšet třeba bez songu, což by byla škoda, tak si můžete podívat na expressfm.cz.

0: Ideální ženská hobby, to je tedy pití kafe a nic nedělání, pokud jste náhodou slyšeli ten vstup o tom. A teď nám Sej Lulu a Lindstrom zaspívali o hrách pro holky.
1: Jo, to si vlastně zapomněl, protože holky jsou taky vášnivé hráčky.
0: No, holky jsou vášnivé, to je pravda.
1: Hmm. A hráčky.
0: A my jsme taky vášniví, naše vášeně říkat vám různé zajímavosti, pouštět vám skvělou hudbu a taky třeba dávat tipy na to, co sledovat. A to bude zítra, protože zítra je čtvrtek.
1: Přesně tak. Přijde k nám David Mičke ze streamu a já se nejenom na něj budu těšit, protože já se vždycky ve čtvrtek vracím domů plný tipu na to, na co se mám koukat. To, že potom u toho doma usnu, to už je věc druhá, ale myslím si, že vy si to zítra spolu užijete s námi. Vše doplníme kvalitní hudbou.
0: Tak to je jako vždycky, že?
1: No a přihodíme sem tam nějaký ty vědecký studie.
0: Jo, našel jsem něco ještě na zítra.
1: Jo, to tak budeš, já se těším.
0: Budeš koukat.
1: No a já se vlastně těším i za 2 hodiny a 3 minuty.
0: Protože bude tady náš oblíbený Express Edge, zase plný novinek.
1: Já už to nebudu říkat, víš co, poslechněte si to, zase se to povedlo. Je fakt, jako jednu věc ti řeknu, ano. Že jak ty kapely některé jsou nové, a nemají třeba venku víc než 2 singly, tak se na ty relevantní informace je fakt těžký. A dneska jsem normálně u té jedné už jakoby si popsal nějaký zápisky a nakonec jsem zjistil, že píšu zápisky úplně vojní kapele, než jsem původně chtěl hrát.
0: Nedej bože, když se jmenuje sports nebo tenis, to už jsme tady řešili.
1: No, něco takového to je. Broken nose třeba. Nebo...
0: tak my se těšíme zítra. Pa, pa,
1: pa.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem. Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express.

0: Express Star. Star.
1: Role influencerů je v dnešním světě sociálních médií stále výraznější a z internetových osobností se často stávají sledované celebrity. K tomu, aby se člověk stal influencerem, stačí někdy jenom to, že se zúčastní reality show. Právě o influencerech se budeme dnes bavit s Dominikem Peroutkou, který je má na starosti v televizi Nova. Dobrý den, Dominiku, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Dominik Peroutka je z televizí Nova spojený bezmála 6 let, původně nastoupil jako koordinátor sociálních sítí, v roce 2024 se pak stal manažerem influencer marketingu. Mimo toho je taky manažerem svého manžela, zpěváka a herce a moderátora Milana Peroutky. Nevynechal jsem nic důležitého?
2: Ne, je to všechno správně.
0: Express Star.
3: Na Expressu.

0: Posloucháte Express Start, tentokrát s šéfem influencer marketingu televize Nova Dominikem Perhutkou. Jak se dá definovat influencer?
1: Člověk, který má vliv v online světě. Ale nemusí to být ani v online světě, protože pro mě je influencer i člověk, který sociální sítě nemá, ale třeba se jenom je prostě vidět v médiích, klidně. Může mě ovlivnit i člověk, který nemá Instagram, Facebook a vidím ho třeba jenom prostě někde dělat rozhovor.
0: Hmm. Na druhou stranu dneska se tímhletím termínem označují právě hlavně ti, kteří jsou vidět na sociálních sítích.
1: Je to tak, já vlastně ale beru, že to, že ten název influencer měl původně jako úplně právě jako i tady tu, nechci říkat offlineovou, ale prostě, že to byl člověk, který má nějakým způsobem vliv na ostatní lidi. Prostě, že má nějaký influence a teďka se to možná i trošku neprávem dává do té škatulky, prostě jenom, že to je člověk, který má nějakým způsobem Instagram nebo Facebook nebo sociální sítě TikTok a podobně.
0: Co je náplní vaší práce?
1: To je obsáhlé, ale nějakým způsobem se starám o tváře influencery, který máme na Nově zasmluvněný, který vyskakují z našich reality show a plus se starám o to, aby tam bylo nějaké propojení mezi naším marketingovým oddělením a tady tou jako influencer agendou v rámci propagace seriálů, pořadů, prostě projektů, který Nova dělá.
0: Kolik influencerů máte aktuálně zhruba pod palcem na starosti?
1: No, kdybych bral ty, co máme zasmluvněný, tak tam jsme v desítkách, ale vlastně tím, že každý to zadání, který já dostanu na Nově je úplně jiný, tak ten záběr je obrovský. Neříkám, že ty lidi mám pod palcem, ale prostě mám na ně způsobem, nějakým způsobem prostě kontakt s nima a jsme v nějakém spojení a vymýšlíme, co bychom mohli vytvořit. Takže liší se to vždycky projekt od projektu, takže tam už bychom byli ve stovkách, podle mě.
0: Radíte se sítěmi i tvářím televize Nova?
1: Když se zeptají, tak jo. Častokrát si nechcou nechat poradit. Ne, samozřejmě kdykoliv se někdo zeptá, tak my tam jsme jako v marketingu pro ně a snažíme se jim poradit, pomoct. Pár tváří ze zpravodajství jsme vlastně takhle měli schůzky, kde jsme řešili, jakým způsobem by se měli prezentovat na sítích, když třeba nastoupili do té role úplně nově, aby to nějakým způsobem šlo s tou pozicí, co právě, jako co dělají.
0: Co pro ty influencery vlastně děláte jako Nova, nemyslím jako vy osobně, a co naopak dělají oni pro vás?
1: Tak my se snažíme jim zajistit tu visibilitu, kterou by třeba na první dobrou nedostali, což je prostě televize, která je nějaký pořád pro mě ještě jako srdcový a myslím si, že velmi důležitý médium. A beru to jako i nějakou formu validace, ale samozřejmě s tím souvisí i online pořady na našem webu, podcasty, online pořady na sítích, nějaké jako online formáty a obecně to propojení prostě s Novou a s OnePlayem, tak my se jim prostě snažíme dávat tady tu visibilitu a zároveň, když oni mají nějaký oblíbený projekt nebo nějakou věc, kterou Nova vytváří nebo OnePlay, tak se jim to snažíme přiblížit. Takže takhle jsme dělali třeba jako prohlídky do zákulisí, mohli se podívat na natáčení, někteří si i zahráli v nějakém tom formátu, když to dávalo smysl a když tam byla ta příležitost. A oni nám dávají nám svůj čas, což je podle mě nejdražší věc, kterou tady všichni máme, ale dávají nám zase tu jako zásah do jiného publika, prostě do jiné cílovky a ten influencer marketing je prostě v dnešní době strašně důležitá složka. Někteří lidi třeba na to můžou říkat, že na to sázejí jako úplně všechno, to si nemyslím, myslím si, že to je jako není to prostě jako ta většinová složka toho marketingu, ale prostě je to složka, se kterou se musí počítat a kterou člověk tam musí najít cesty, jak s tím pracovat. Express FM.

0: Dominik Peroutka je naší dnešní Express Star. Jak vypadá takový typický den šéfa influencer marketingu na Nově?
1: Přijedu na Novu, sednu si a začnu pracovat na počítači, na telefonu. Je to... A takhle se dostanu k obědu, dám si oběd, u toho většinou zase řeším něco na telefonu. Je to hodně práce prostě s malou a s větší obrazovkou a případně být prostě pořád na telefonu. Ale... Máme tam samozřejmě nějaký meetingy, kde se radíme, co a jak dělat, ale je to každý den jinačí. To člověk nemůže prostě úplně definovat, protože máme tam strašně moc složek, který nějakým způsobem se mnou spolupracují, ať už je to PR-ová složka, s tou jsme asi úplně napojení prostě nejvíc. Pak je to třeba sport, protože Nova a OnePlay mají hodně sportovních aktivit, tak to je teďka jako docela velká náplň, protože se snažíme do toho víc a víc šlapat. A jsou to i třeba CSR aktivity, protože Nova má poměrně velkou agendu v rámci CSR aktivit, že to třeba týden pro budoucnost a podobně. Takže vlastně my i tam se snažíme najít nějaké propojení s lidma, jako s těma influencerama, který by je mohli bavit. Mm-hmm. Že třeba teďka běželi jsme Vltava Run, tak jsme měli někoho z Lafaylandu, kdo běžel s naším nováckým týmem, zvládnul to, měl na přípravu 2 dny. Takže opravdu záleží, no. Každý den je jinačí, ale vždycky se točí okolo influencerů.
0: Co je první věc, kterou uděláte po probuzení? Saháte po telefonu?
1: Tak, řekl bych, že jo, ale vlastně asi jo, i když teďka se snažím to dělat tak, že fakt jako počítač a telefon nechávám úplně v jiný místnosti, že si jdu prostě lehnout a jako spíš se mi líp.
0: Taková digitální hygiena.
1: Přesně tak, spíš se mi líp, když to nemám hnedka vedle hlavy, ale samozřejmě, že ráno jdu pro ten telefon. Občas pustím prvně psa, ten.
0: Kolik hodin denně na sociálních sítích strávíte?
1: Já bych neřekl úplně, že to nemusí to být nutně na sociálních sítích. Je to obec, i když třeba nevím, jestli WhatsApp je sociální síť.
0: No, dneska už se to možná dá brát taky.
1: No, a ještě Teamsy, ty mám taky oblíbené, to je zase jako náš pracovní interní nástroj, jak to je taky sociální síť. Hodně. Řekl bych, myslím si, že když bych se podíval na ten screen, tam si myslím, že tak jako 8 hodin na tom telefonu strávím a jakby většina toho je prostě jako telefonování, psaní, no.
0: Jasně. Jak se ten zaběhnutý vzorec toho, jak ten váš den běžně vypadá, mění, když třeba startuje nějaká reality show, nebo naopak jde do finále jako za pár dní Survivor?
1: No tak u nás tím, že my to máme z první ruky, tak se snažíme být na to vždycky připravit.

0: překvapení. Třeba finále Survivora, tam si myslím, že to bude moc krásný, to máme poprvé teďka ve fóru Karlín, bude to živý finále. Tak tím, že s tím počítáme dopředu, tak samozřejmě už to máme nějakým způsobem rozplánovaný. Ale je to samozřejmě živější, protože člověk, jako mění se tam ty věci, když to bývá ten začátek, tak to jako zvlášť pokud je to úplně nová reality show, tam samozřejmě člověk třeba jako se dostává do věcí, situací, který ještě nikdy nezažil, ale snažíme se být vždycky připravení, takže je to spíš poklidné.
1: A je to lepší, když je to vlastně něco nového, že to je vlastně takový nový impuls, že máte takový ty nový věci, které jste ještě nikdy nezažili, anebo je fajn být právě už takový těch zajetých kolejích a říct si, jo, Survivor už máme po pátý, to je vlastně tady, když víme, co budeme dělat.
0: Já se snažím, i když je to nová věc, i když je to zaběhnutá věc, tak tam pořád hledat třeba nový tvůrce, který jsme ještě jako neoslovili na ty věci, nebo tam vymýšlet, jak to prostě ozvláštnit a udělat to zajímavější, že třeba teďka u Survivora tak se nám podařilo myslím si, že 2-3 roky neměli, možná 4 dokonce, tak jsme měli press trip, že jsme vzali pár influencerů jako na ostrov přímo před natáčením. Dělali jsme PR balíčky, což byla taky super věc, o to je vždycky strašně velký zájem, ale já mám rád oboje. Protože jako já se fakt snažím hledat ty nové věci ve všem a hlavně ono se to inovuje, protože jak se to všechno posouvá, ať už je ten online svět nebo prostě život obecně, tak i když je to prostě, kdyby to byla 10. série Survivora, tak nás tam vždycky něco překvapí a vždycky tam je něco, co můžeme dělat jinak.

0: Do světa sociálních sítích nás v Express Star bere Dominik Peroutka, šéf influencer marketingu televize Nova. Předělává vám vrásky, když se některý influencer stane aktérem bulvární kauzy, nebo se kolem něj strhne nějaká mela na sociálních sítích, třeba kvůli jeho vystupování právě v reality show?
1: Tak když jsou to lidi, kteří jsou například u nás jako v našich reality show, v našich projektech, tak tam se jim samozřejmě snažíme pomoct, jak tu situaci znavigovat. My teďka budeme mít dokonce na Influconu, což je influencerská konference v Česku, tak tam budeme mít přednášku, která se tím bude zabývat, kdy prostě, jaký to má vliv na ty lidi, protože samozřejmě občas se člověk dostane do situací, který vlastně jako nechtěně, prostě je to nějakým způsobem omylem, tak se jim prostě snažíme pomoct, jak udělat ten damage control a jak to vyřešit. A to je podle, jako, myslím si, že to je to nejvíc, co pro ně můžeme udělat, jsme tam pro ně jako support, a když je to někdo, kdo je mimo naši bublinu, nebo netýká se to lidí z našich reality show, tak to podrobně studuju, protože se samozřejmě za A chci poučit z té komunikaci a pak si v hlavě říkám, jak bych to vyřešil třeba já a jak to potom, jako ta dohra. Jasně. V těch médiích a podobně.
0: Dá se říct, že máte třeba nějaké krizové scénáře, když takovéhle situace nastávají, a právě, že třeba je máte i díky tomu, že jste to sledoval u jiných influencerů než těch svých?
1: Přemýšlím, jestli bych to nazval jako šablon, nebo jako scénář, nebo šablona, ale beru, že už myslím si, že existují prostě určitý problémy, které spadají prostě do jedné kategorie, takže člověk tam může zařadit ty věci, a myslím si, že za mě, já jsem upřímný člověk, takže za mě je upřímnost ta nejlepší cesta vždycky, jak ze všeho prostě ven.
0: Jaká je nejlepší zbraň proti hejtrům? Blokovat, mazat, hejty a tak dále?
1: Za mě je nejlepší obrana je útok. Ne, já si myslím, že nejlepší cesta, a co těm lidem radím, vždycky, když za mnou třeba s takovou věcí přijdou, tak je, že se tomu vůbec nemají věnovat ten svůj čas, protože já se jich zeptám, hele, jako napsala bys někdy takový komentář, a oni mi jako řeknou, že ne. Prostě nesetkal jsem se s tím, že ještě někdo by mi řekl, jako napsal bych to. A já jim vždycky říkám, tak to je prostě 90% téhle republiky prostě, nebo tohohle světa. Oni, 90% lidí tam nenapíše, i když mají třeba pozitivní emoci, tak oni tam nenapíšou. Oni prostě se na to podívají, třeba to vlajkou, ale nemají jako nutno, jako nemají ten prostě tu potřebu tam něco psát. Takže jsou to většinou jako lidi, ty hejtři, kteří se opakujou prostě, kteří jsou schovaní za nějaký anonymní profily častokrát. Tak jim říkám prostě, že nejlepší je to neřešit, vůbec se tomu nevěnovat, a pokud to nemá ten přesah do toho, že by ten člověk šel po ulici a ty lidi mu to tam říkali do očí, tak jasně, bych se tomu vůbec nezaobíral, protože když to nemá tenhle ten přesah vlastně, tak pořád je to nějaký vykonstruovaný online svět. Samozřejmě, když ten člověk udělá něco, jak jsme se bavili předtím, jestli to je jako odpověď na nějaký přešlap třeba, tak si myslím, že to stejně většinou jako ustane, protože ten mediální cyklus prostě je tak strašně rychlej ve světě už teďka, že to vždycky velmi rychle podle mě opadne, a pokud to je přešlap omylem, tak si myslím, že pokud to je jako věc, kterou by ten člověk opakoval neustále dokola, tak pak logicky se tam ty věci budou prostě množit a bude to fungovat dál, ale když vlastně člověk třeba udělá nějakou věc, která nebyla úplně OK, pomluví se za to, tak si myslím, že pak s těma hejtama nemá úplně to.
0: No a předpokládám, že kdyby člověk nějaký opakoval přešlapy pořád dokola, tak už pak mu neradíte, protože byste s ním nespolupracovali.
1: Je to tak. Když by to byl jako, a hlavně není přešlap jako přešlap, když někdo si vezme na sebe červený šaty a lidi mu píšou červená, a nesluší, to není přešlap.
0: No to prostě, ne, to myslím jako nějakou opravdu kauzu.
1: Je to tak.
0: Mě rozvířila trochu vody bulváru.
1: Je to tak. My se na Nově a na OnePlay já se snažím prostě spolupracovat s lidma, který, myslím si, že se mi to daří teda, s lidma, který nějakým způsobem jako fungujou prostě na té správné straně. Řešíme to hodně intenzivně a myslím si, že se nám to daří tady tohle to dodržovat. Express Star. Na Expressu.

0: vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webglobe.cz.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
3: Express. Music first.

0: Influencer marketing, probíráme s jeho šéfem na Nově, Dominikem Peroutkou. Dá se spočítat nebo jako odhadnout, kolik účastníků nováckých reality show se zvládne stát influencery, tedy živit se tím, že fungují na sítích? Samozřejmě myslím ty, kteří tam přišli takzvaně z ulice, ne takové ty VIP účastníky.
1: Je to hrozně individuální, protože máte lidi, kteří třeba tam, u nich máte pocit, že prostě oni se tomu budou věnovat i potom vlastně, co z té reality show odejdou, je to prostě pro ně ten start a ty lidi to budou, a bude tam ten zájem od těch lidí, protože tam si myslím, že to i hodně vzniká, že třeba někteří lidi se dostanou do té jako pozice toho, té online persony nebo toho influencera, vlastně trošku i třeba omylem, že prostě tam jako udělá to z nich ten nával prostě těch lidí, kteří se o to zajímají. Ale nejde to úplně určit, podle mě ani jako procentuálně, samozřejmě, že tam můžou mít nějaký svoje typy, kde si říkám, to je prostě černý kůň, ale je to nevyspytatelný a podle mě to je hodně o náhodě a je to hodně o... Je to prostě náhoda, protože člověk tam opravdu může jako na televizní obrazovce udělat třeba něco, co pak tady lítá prostě jako úplně všude. Ani to vlastně neví, protože je prostě třeba jako bez telefonu a bez toho pořád točí tu show, pak z toho vyjde ven a vidí, co prostě vlastně způsobil okřídený hlášky. Prostě naše Bobina. Bobina z Bachelora, tak prostě jasný. Její pohodinda to už je věc, kterou já i když jdu do divadla, tak to slyším prostě.
0: Bohužel to lidi používají běžně, to je pravda.
1: Je to, no. Tak,
0: to,
1: slo- je
0: to slovo
1: tak.
0: Nemám rád, ale bohužel už se dá slyšet často.
1: Je to už okřídlený podle mě a fakt jsem zažil, že jsem šel do divadla a slyšel jsem tam pohodinu a to divadlo bylo jako rozsekaný prostě jasný. Z pohodindy.
0: Přicházejí dneska lidi do reality show právě s cílem stát se influencery?
1: Za mě... Možná jsem to třeba jenom já, ale já když bych šel například třeba do Love Islandu, do Bachelora, do Survivora, tak si myslím, že tam musí být jako, je tam hodně velký element toho, že chci zažít tu show a chci vlastně splnit řekl bych asi účel nebo cíl prostě té reality show. Survivor to je přežít.
0: Přežít a možná vyhrát.
1: Přesně tak, přežít a vyhrát a dostat se do sloučení, to slyším hodně. A v Love Islandu je to najít tu lásku, to stejný vlastně v tom Bacheloru najít pana Božskýho, tak beru, že ten člověk tam musí mít v sobě ten element toho, že tam i ta situace ho do toho podle mě dostane, že vlastně tam jde jako za tím účelem prostě, od čeho ta reality show je, ale jasně. Tím s nástupem těch sociálních sítí je to prostě taky element toho, že člověk chce být vidět, ale myslím si, že když tady byly, nebo jsou tady prostě ostatní média, když člověk moderuje v rádiu, chce být slyšet, když je v televizi, chce být vidět, takže je to prostě, je to součást, no.
0: Jasně. Máte představu, kolik nových followerů získají VIP účastníci za tu dobu, kterou stráví v reality show, nebo díky tomu, že právě se do té reality show přihlásí, nebo se nechají zlákat?
1: Vedeme si statistiky úplně u všech, máme na to chytrou tabulku, kde vlastně vidíme, jak to bylo předtím, než byl oznámený cast, jak to bylo potom, co jsme ten cast dali ven, jak se jim daří potom, když vlastně z té reality show odejdou a bereme to v patrnost, ale vlastně taky to nejde to úplně určitě, protože tam je ještě jedna věc a to je, jak dlouho ten člověk tam je
0: Jasně.
1: z té reality show, protože může tam být úplně celou dobu, to samozřejmě pak vidět na očích jako strašně, oproti tomu, kdo třeba vypadnul na začátku, ale zase pak jsou lidi, účastníci, kteří zarezonují tak, že i když tam jsou jenom prostě krátký čas a vypadnou v první epizodě, tak prostě jsou výraznější než ty lidi, co to třeba pomalu vyhrajou. No.
0: Ozývají se dneska sami VIP účastníci s tím, že by právě třeba chtěli naboostovat svá čísla na sociálních sítích a že by se jim hodilo zúčastnit se nějaké reality show?
1: Mně ty dotazy chodí, neřekl bych, že často, ale setkávám se s tím a hlavně sám se aktivně, protože i jako další složka, se kterou nějakým způsobem spolupracuju, tak je casting, kdy vlastně já od nich mám třeba i nějaký požadavky, že ať už je to jako zprostředkovat kontakt na někoho, zprostředkovat nějaký setkání, nebo sehnat prostě spojení, telefon, číslo, maily, nebo potřebujou právě tipy třeba na nějaké obsazení, tak se snažím ty kontakty takhle sbírat prostě a i s těma lidma aktivně mluvit, že když máme nějakou akci nebo nějak s nima mluvíme, tak jestli by třeba něco nelákalo z toho nebo prostě jaký jsou jejich ambice tady v tomhletom. A ozývají se, ale není to úplně primárně směřovaný, ten dotaz není, chtěl bych naboostovat sociální sítě, ale je to spíš, chtěl bych si to vyzkoušet, nebo... prostě nešlo by to zprostředkovat, sejít, prostě promluvit s castingem, občas je to i neurčitý, že prostě jenom by se chtěli sejít s tím castingovým oddělením a zjistit, jestli tam není nějaká jako možnost propojení.
0: Takže potom ten boost je vlastně jenom přidaná hodnota toho, že chtěli se zúčastnit něčeho.
1: Přesně tak, jako já beru, že faktory jako v ruku v ruce, že prostě já vím, že když do takové show jdu, tak nějakým způsobem to má, může to mít pozitivní, negativní, neutrální vliv na ty sítě, prostě že tam ten, nebo prostě na ten online svět.
0: Stává se, že se někdo z těch nových influencerů, který právě vzešli z těch reality show, stáhne do ústraní, že se toho zásahu vzdá a radši preferuje svoje soukromí?
1: Určitě. Tam já beru, že vždycky tam jsou třeba tři nějaký kategorie těch lidí, někteří jsou, že se tomu chtějí aktivně věnovat, pak je tam skupina, která třeba už se tomu jako věnovala a jenom to právě třeba nabustuje ty jejich sítě a tu prezenci, a pak tam jsou lidi, kteří si to chtěli vyzkoušet a zjistí, že to není pro ně. Je tam jako strašně moc příkladů lidí, kteří spadají do tady těch třech kategorií, a myslím si, že jako, že by to mohlo být vyrovnaný docela v tom, že ty lidi, kteří se těm sítím jako věnujou versus těm lidi, ty lidi, kteří pak vlastně z toho mediálního života odejdou, tak si myslím, že to je docela vyrovnaný. Záleží i podle mě na formátu té reality show.
0: Jasně.
1: Že si myslím, že třeba podle toho, jakým způsobem jsem viděl ty účastníky z Love Islandu, tak tam si myslím, že ta jejich kariéra na těch sítích je třeba větší než u toho Survivora. Tam podle mě si myslím, že existuje docela dost příkladů lidí, kteří pak se věnují prostě svým povolání a vlastně byl to pro ně prostě zážitek. Express FM.

0: Na Express FM posloucháte rozhovor s manažerem influencer marketingu televize Nova Dominikem Peroutkou. Konzultují s vámi influenceři, o které se staráte, do jaké spolupráce jít nebo nejít?
1: Záleží, jestli s nima spolupracujeme na... Ale stává se mi to jako v obou případech, ale záleží, jestli jsou to lidi, kteří spadají pod Novu a vyšli z těch našich reality show, ale častokrát se mi stává, že i třeba někdo jako mimo ten okruh, s kým jenom spolupracujeme na té bázi, že vytváříme nějaký věci mimo a není to někdo prostě z těch show, tak že se ozývají a řeší to se mnou. Ale teď jako tím, jak ty sítě mají, jako je to obrovský objem, tak častokrát už mají svoje agentury, svoje manažery a ty to s nima řeší a konzultujou. Ale myslím si, že se mi to stává docela často, že se takhle někdo ozve a řeší i třeba formu toho, jak to zpracovat a podobně.
0: Je nějaká oblast podnikání, kde jim tu spolupráci rozmlouváte nebo dokonce přímo zakazujete?
1: No, přemýšlím. Já si myslím, že naše zákony jsou postaveny tak, aby se tady nemohlo probovat. Jako, myslím si, že to je ošetřený tady v tomhletom ohledu. Takže ono opravdu záleží člověk od člověka. Že třeba spíš jim řeknu, že nevím, jestli to je úplně věc, kterou bych jim poradil v tom nějakým dlouhodobém vývoji, protože já si stojím za tím, že ty sociální sítě a obecně nějaká kariéra prostě není... Není to prostě jenom jako rychloběh, ale je to prostě běh na dlouhou trať, který trvá strašně dlouho a člověk si musí dávat pozor na to, ať už to jako jakýkoliv věci dává na ty sociální sítě nebo s jakýma, řekl bych, i lidma, věcma, produktama se spojuje. A protože by o to mohlo někdy prostě potom zase na něj vybafnout prostě po nějaký dlouhý době, když by bylo třeba v nějaký pozici. Takže musel byste mi dát hodně specifický příklad, abych na to řekl takovouhle věc. Ale stojím si za tím, že prostě člověk to vždycky musí pořádně zvažovat tady ty věci, protože za mě je to opravdu prostě dlouhodobý vývoj a vlastně cokoliv my takhle dáváme ven, tak je to pak součástí osoby prostě a je to jako nějaká asociace s tím jménem.
0: Rozloučili jste se s nějakým influencerem kvůli nevhodné spolupráci?
1: Kvůli nevhodné spolupráci, já bych řekl, že tím, jak máme ty cykly těch reality show po těch let, jako po roce vždycky, tak nestihli udělat žádný takový větší problém. Musel bych zapátrat hodně v paměti, podle mě, aby tam byl někdo takhle výrazný, ale za mě se ještě nestalo nic takhle vážného.
0: To říkáte ty roční cykly, to znamená, že vy vlastně s aktuálními účastníky Love Islandu se třeba před tou další sezónou rozloučíte a pošlete je jako do světa jiných agentur a jiných influencer marketingů jako v Česku?
1: Ne, ono takhle to úplně nefunguje. My vlastně spíš to beru tak, že vlastně samozřejmě pak je fokus na ty aktuální, prostě aby to všechno klaplo a proběhlo v pořádku. Ale ono jde i o to, že vlastně za ten rok právě si ty lidi vytříbí na ty, co třeba jako je to úplně neláká, prostě věnují se svojí práci, nebo někteří se i odstěhují třeba úplně pryč a fungují někde v zahraničí, kde vlastně třeba i vykonávají. Máme pár případů, kdy ty lidi se odstěhovali pak už do zahraničí vlastně a úplně se stáhli ze sociálních sítí. Takže je to vždycky o tom, že je tam nástup samozřejmě těch novejch, ale my nějakým způsobem s těma ostatníma spolupracujeme dál, když to dává smysl. Protože samozřejmě fakt tam jsou lidi, kteří třeba s tou novou chcou dělat dál, prostě baví je to, tak pak se s nima prostě takhle to funguje několik let. Třeba příklad by byl Lu z Love Islandu, tak ten s náma na nově spolupracuje prostě jako od té svojí série. Vlastně už je to nějaký ten pátek a fungujeme prostě dál.
0: Když jedete na dovolenou, umíte vypnout sociální sítě a telefon, nebo jste prostě pořád online a neumíte se odstřihnout a relaxovat?
1: Já jsem za těch 6 let zažil jednu jedinou dovolenou, ale já si to způsobuju sám, kdy jsem byl, jakože jsem si dal opravdu dovolená jako offline. V ten moment, když jsem to udělal, byli jsme někde na ostrově, tak se něco stalo, ale to byl ještě koordinátor sociálních sítí. Něco se stalo a já jsem musel běžet z toho, si pamatuju, běžet z toho, pře mě nějak nahnali přes moje ségru, která dělá Kinanově, tak která teda offline si nedala, tak mě nahnali z té jedné části, na té jsem běžel, prostě si pamatuju do teďka, prostě bylo to podle mě okolo Nového roku, byl to strašný časový posun, jsem běžel opravdu po té pláži z jedné z té restaurace do té chatky, abych si šel, jako běžel pro ten telefon, abych vyřešil, co se stalo. Takže od té doby už to nedělám, ale já si to hodně dělám sám a hlavně já mám tu jako ten obrovský benefit a za to Nově děkuju, že si můžu to nastavovat, jak potřebuju já vlastně a je to hlavně o mně, jak já prostě si nastavím ty priority za ten den. Takže to, takže ten telefon prostě nevyp, jako nedávám se offline, protože jsem takovej srdcář, že prostě chci, jsem radši v té pozici, když to zvládnu jako vyřešit prostě, než aby to někde padlo na někoho jinýho a neřešilo to.
0: A předpokládám, že ale dovolenou plánujete podle toho, aby zrovna nestartovala nebo nekončila nějaká reality show na Nově.
1: Je to tak, je to tak. Ale já fakt mám, mě se osvědčilo, že i když jsem prostě opravdu daleko, tak funguju. Nejsem fakt ten člověk, který by to jako hodil ten telefon někam a pak už se na něj nedíval, ale podle mě to je ještě tím, že myslím si, že třeba s časem se dostanu do jiný fáze, ale zatím mě to ještě nepustilo tady tohleto.
0: Je vám příjemný zájem bulvárních médií, který přišel se vztahem s Milanem?
1: Ne. Já to beru to sportovně. Já vlastně jsem nějakým způsobem na Nově fungoval už předtím, takže jsem měl povědomí o tom, jak tyhle ty věci fungujou. A jako aktuálně nemám s tím problém, neřeším to, já jsem beru, sám sobě si to obhajuju tak, že jsem v pozici, kdy pracuju prostě pro nějakou firmu a nevykonávám úplně veřejnou funkci někde, což třeba se změní teďka po tomhle rozhovoru, protože to je úplně první rozhovor, co někde takhle mluvím, ale beru, že je pracovní. Tak si to obhajuju furt, že vlastně i třeba, jako, protože mě osobně tam chodí docela dost hejtu, nebo chodilo prostě. Ale já jsem to nikdy neřešil, protože já si říkám, že já jsem těm lidem vlastně neudělal ani to, že bych šel někam třeba se živit prostě tím, že no, někde vystupuju nebo moderuju a podobně. Takže si prostě říkám, že je mi to jedno, no. Řeším to. Pro mě jsou to opravdu jako zájem pozitivní, je samozřejmě fajn, jsem za to vděčný, jestli nějaký je, a ty hejty neřeším, no.
0: Jaká velká pracovní výzva vás teď v nejbližší době čeká?
1: Co mě teďka čeká? Já beru všechno jako výzvu. Vždycky říká, jak jsem říkal všechno, jak se snažím ve všem hledat něco nového, tak je pro mě všechno výzva. Ale přemýšlím, teď nás čeká to finále Survivora, tak to je podle mě výzva nejen pro mě, ale pro úplně všechny zainteresované. Je v tom zapojených strašně moc složek a strašně se na to osobně těším, protože to tady opravdu ještě nebylo, takže intenzivně makáme třeba na tom.
0: Dominiku, díky za váš čas, ať se daří.
1: Já moc děkuju. Express Star. Na Expressu.

0: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Express FM.
6: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Spotify spouští nový systém s názvem Reserved, který dává největším fanouškům přednostní právo na nákup vstupenek na koncerty bez dalších poplatků. Jak to funguje? Spotify analyzuje vaši aktivitu, streamování, sdílení, aby ověřilo, že jste skutečný fanoušek a nikoli bot. Pokud vás systém vyhodnotí jako top fanouška a interpret oznámí koncert ve vaší oblasti, Spotify vám automaticky zarezervuje dvě vstupenky. Na nákup vstupenek budete mít přes partnerský web přibližně jeden den ještě před spuštěním prodeje pro veřejnost. Služba se v nadcházejících měsících spustí ve Spojených státech pro předplatitele Spotify Premium starší 18 let, přičemž další země budou následovat. Získání lístku i tak ale není stoprocentně garantované, protože zájem fanoušků může převýšit kapacitu hal. Olivia Rodrigo odhalila podrobnosti o novém albu. Celé se jmenuje You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, přičemž bude tematicky rozděleno na dvě části. Prvních 7 skladeb pod hlavičkou Girl So In Love a zbytek, tedy 6, pod You Seem Pretty Sad. Album vyjde 12. června. Nedávno se držitelka ceny Grammy Lizzo připojila k hudební a kulturní show Popcast The New York Times ve speciálním živém vydání před publikem tamních zaměstnanců. V rozhovoru se vyjádřila k sérii nedávných soudních sporů, které poškodily její veřejnou pověst, a také k její nové hudbě, která byla zčásti poháněna těmito neúspěchy. Dala také informace o novém albu, které vyjde o týden dřív než Olivia Rodrigo. Bude se jmenovat Bitch a je inspirováno Tinou Turner.
2: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
0: Edge.
1: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Krásný květnový večer ve společnosti Express FM vám přejí Petr s Pepou, ti dva, kteří pro vás s láskou připravují hudební speciál Express Edge. Dnes jsme tu s vámi po 872. a společnost vám budeme dělat následující dvě hodiny vysílání. Co k dnešní hudební várce říci? Snad jen udělejte si pohodlí, popřípadě místo k tanci, nudit se při poslechu určitě nebudete. Několik týdnů držíme trend nabídky čerstvých a nehraných záležitostí a stejně tomu bude i dnes. Veškeré potřebné informace najdete na Facebooku Express Edge, pro všechno ostatní tu pak máte web expressfm.cz. Anglická parta The Coral v těchto dnech překvapila vydáním nového alba 388. Při jeho vzniku se inspirovala sedmdesátkama a nám se dnes jejich věc Leaving in the Past na úvod dnešního 872. dílu Express Edge náramně hodí. Příjemný poslech vám přejí Petr s Pepou.

Teprve 3 roky funguje kvartet z Manchesteru West Side Cowboy. Na 21. srpna má naplánované vydání debutové desky It Goes On. V těchto dnech z ní kapela vypustila do světa doznívající single. Americké indie popové duo Generational svoji poslední desku vydalo před 7 lety a momentálně sbírá síly na nahrání té další. Zahrajeme vám jejich věc s názvem Walking Moment.

0: pozdrav z finských Helsinek od kapely Split Keys. Poslouchali jste single Lightning. Podíváme se opět za velkou louži, tentokrát do Chicaga, zatrující The Feeders. Jejich tvorbu místní periodika označili jako ošuntělý pop. A nám se líbí. A těšíme se na jejich chystanou desku, ze které pouštíme ukázku v podobě songu Why Do We Fight?
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

Občas je zábavné sehnat o kapelách, které vám hrajeme nějaké relevantní info. Stává se, že narazíme na stejnojmenou, ale úplně jinou partu hrající zcela jiný žánr. Třeba jako v případě This Ends Up. Nevíme o nich skoro nic, jenže na

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Express.
2: Music first. Express FM.
1: Posloucháte hudební speciál.
2: Speciál na Express FM.

Novinka ve vysílání Express FM doznívají Nothing But Thieves. V Express Edge jsme vám nabídli jejich aktuální single Evolution. Tahle anglická parta se u nás kraje příští roku staví koncertovat, konkrétně se představí 22. ledna v pražském O2 Univerzu. Dáme si čerstvý single od amerického umělce, který si říká Kenny Hoopla. Živě tohle rodáka z Clevelandu uvidíme na festivalu Metronome.

Express Edge vysíláme na Express FM v premiéře každou středu od 21 hodin, v repríze pak v pondělí od 22 hodin. Doznívající Full Nelson je australské trio, který tvoří dva bratři a jejich nejlepší kámoš. Vysloužilo si pověst energické koncertní party, proto není divu, že vyprodává koncerty nejenom v rodném Perthu, doznívá jejich čerstvý single Keepsake. A následují Rara Viper, původem také z Austrálie. Mimochodem, poslední dobou se to u protinožců hemží samými zajímavými indie rockovými partami.

0: školy Krara Viper a my v Austrálii zůstaneme až do konce tohoto bloku. Připravení jsou totiž Rum Jungle, kvartet, který v těchto dnech vydává druhou desku a my z ní vybíráme single Low Life.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge. Před malou chvílí jsme vám nabídli legendu, jejíž hlas vám musel být povědomý. Mike D je třetinou Beastie Boys, který se rozhodl vydat solovku s názvem Switch Up. Vyšla tento měsíc a přinesla i doznívající track What We Got. Ve studiu jsou Petr s Pepou, v tomto bloku budeme hrát velmi originální umělce i projekty, jejichž tvorbu si hudebně charakterizovat netroufám, ale to není důležité. Důležité je, jestli se vám to bude líbit. Název následujícího tracku je Screw Dark a podepsána je pod ním kapela Rip Magic.

0: To byl Dictator, kteří ve své tvorbě mísí prvky hip-hopu, funku, jazzu i indie. Z loňské desky jsme pro dnešek vybrali věc s názvem El Niño. Čeká vás McIntosh, umělec původem z Portlandu, který skládá, hraje i produkuje a jehož tvorba nebo hudební přístup přirovnávají k Tame Impala. McIntosh právě vydává single Monopolize. Tady je.
1: Express.
2: Express Edge.

Dozývá McIntosh a my pro vás na finále tohoto hudebního bloku máme připravené trio z Nashvillu, které se říká The Out. A opět ho tvoří dva bratři a jejich nejlepší kámoš. Yours Tonight, jejich čerstvý single, předznamenávající nové album.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
0: Edge.
1: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer všem, kteří tráví tento čas poslechem Express FM. Ve vysílacím studiu se nacházejí Petr s Pepou. Právě jsme dosáhli poloviny 872. dílu hudebního speciálu Express Edge, takže tu pro vás budeme ještě jednu hodinu vysílání. A ještě to bude zajímavé, protože máme v zásobě docela zajímavé a originální kousky. Jejich seznam najdete po odvysílání na Facebooku Express Edge. Loni svoji činnost obnovilo americké trio The Thermals a letos se podle všeho jejich fanoušci dočkají nový řadovky. I Will Be Delivered je single, který z ní pochází. Příjemný poslech druhé poloviny 872. dílu Express Edge vám přejí Petr, Pepa a The Thermals.

0: Americké indie rockové trio vydávající u Pure Noise Records. Dnes jsme vybírali z jejich 6 let starý řadovky The Black Hole Understand. Doznívá skladba Story That I Live. A podíváme se do Kanady, konkrétně do Toronta za kapelou Broken Love. Loni vydala už třetí nahrávku do program, která přinesla i následující track Diamonds.
1: Express Edge
2: na Express FM.

0: Tohle byly Modern Alibi, zajímavá čtveřice ze Severní Karolíny, jejíž zvuk mnozí popisují jako mix Arctic Monkeys a 21 Pilots. Vlastní obrázek jste si mohli udělat sami v rámci doznívající skladby The Big Fuzz. Zahrajeme vám dalšího zástupce kanadské alternativní scény, a sice kapelu The Listros. Těžké kytary, temné syntezátory i hymnické vokály, a to vše zabalené v energickém zvuku. Pouštíme single Into the Otherwise.
1: Express Edge
2: na Express FM.

to byly The Listros. My teď malinko přivestříme, protože máme pochystané Last Hounds, hardkorovou partu z Midlands, která do následujícího triku jako hosty přizvala Fever 333. Kapela, která také umí a ze které se etablovali House of Protection, protože ji založil jejich bývalý člen Steven Harrison.

0: your bitch ass.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
4: Posloucháte hudební speciál.
5: Speciál na Express FM.

Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge a před malou chvílí jste poslouchali americkou umělkyni, která působí v respektovaných Modest Mouse. Její jméno je Lisa Mollarino, We All Get Stuck je pak název jejího aktuálního songu. A zároveň jsme jim otevřeli dnešní dámský blok. Poslední dobou mám pocit, že by nám skvělé umělkyně vystačily na jeden samostatný pořad. A možná se tak i v budoucnu stane. Minulý měsíc oslavil své 28. narozeniny americká umělkyně působící pod pseudonymem Blonchel. Vypadá to, že by brzy mohla vydat novou desku. Do světa totiž vypustila novou skladbu. Hard has to work so hard. Tady je.

Express Edge vám nabízíme v premiéře každou středu od 21 hodin, v repríze pak v pondělí od 9 večer. Podívali jsme se do Winnipegu za dvojicí Sunday Club, psáno dohromady. Tento měsíc se nese ve znamení jejich doznívajícího tracku Blue Wave. Celá deska by pak Sunday Club měla vyjít v červenci tohoto roku. Naše další umělkyně se jmenuje M. Armstrong a pochází z Kanady. Vystupuje už od 14 let a navzdory jejímu klasickému hudebnímu vzdělání vzlíží k umělkyním, jako je Hayley Williams nebo Alanis Morissette.

0: čekají aktuální track s názvem Anapologic. Před 5 dny vydala své druhé album Eka Wandel. Jmenuje se Looking for People to Unfollow a nám se líbí. Eka vystoupila i na letošní Koučale a 10. června bude k vidění u nás na festivalu Rock for People v Hradci Králové. Jako pozvánku berte následující věc.
1: Express
2: Express Edge
1: s Petrem Novákem.

Superchunk na Express FM v rámci hudebního speciálu Express Edge. Podle všeho se jednalo o nejzkušenější partu dnešní dvouhodinovce, protože Superchunk se na scéně drží od roku 1989 a tohle byl jejich aktuální single I Don't Want You Anyway. Stále jsou tu s vámi Petr s Pepou, za malou chvíli se k nám připojí i Friday Pilots Club. Chicagská formace, které vychází novinka Big Money, tady je.

0: To byli Sick Boy, kteří ve své tvorbě odkazují na alternativní scénu let 90. a které počátkem tohoto roku vyšlo druhé album. Vy jste poslouchali track All Damage. A společnost vám teď budou dělat i mrtví básníci. Na řadě jsou totiž Dead Poets Society, kapela z Bostonu, která má venku zatím dvě alba a možná by brzy mohla přihodit i třetí. V těchto dnech totiž své příznivce potěšila následující písničkou.
1: Express Edge na Express FM.

Highly Suspect byli předposlední kapelou v dnešním vydání Express Edge, doznívá song Big Shop of Horrors. Doputovali jsme až na samý konec 872. dílu Express Edge, který pro vás láskou a chutí připravili Petr s Pepou. Tímto se s vámi loučíme a těšíme na slyšenou opět za týden ve stejnou dobu na stejném místě, to znamená ve středu v 21 hodin na Express FM, po případě v pondělí při repríze od 22 hodin tamtéž. Mějte se krásně, užívejte sluníčka a nezapomínejte poslouchat hudbu, kdyby cokoliv, Express Edge na Facebooku, Express FM na webu. Pizza Mír.

Thank you.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Potisk, trička, bila, CZ.
3: Express.
2: Music first.
3: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music News.
1: Spotify spouští nový systém s názvem Reserved, který dává největším fanouškům přednostní právo na nákup vstupenek na koncerty bez dalších poplatků. Jak to funguje? Spotify analyzuje vaši aktivitu streamování sdílení, aby ověřilo, že jste skutečný fanoušek a nikoli bot. Pokud vás systém vyhodnotí jako top fanouška a interpret oznámí koncert ve vaší oblasti, Spotify vám automaticky zarezervuje dvě vstupenky. Na nákup vstupenek budete mít přes partnerský web přibližně jeden den ještě před spuštěním prodeje pro veřejnost. Služba se v nadcházejících měsících spustí ve Spojených státech pro předplatitele Spotify Premium starší 18 let, přičemž další země budou následovat. Získání lístku i tak ale není 100% garantované, protože zájem fanoušků může převýšit kapacitu hal. Olivia Rodrigo odhalila podrobnosti o novém albu. Celé se jmenuje You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, přičemž bude tematicky rozděleno na dvě části. Prvních 7 skladeb pod hlavičkou Girl So In Love a zbytek tedy 6 pod You Seem Pretty Sad. Album vyjde 12. června. Nedávno se držitelka ceny Grammy Lizzo připojila k hudební a kulturní show Popcast The New York Times ve speciálním živém vydání před publikem tamních zaměstnanců. V rozhovoru se vyjádřila k sérii nedávných soudních sporů, které poškodily její veřejnou pověst a také k její nové hudbě, která byla zčásti poháněna těmito neúspěchy. Dala také informace o novém albu, které vyjde o týden dřív než Olivia Rodrigo. Bude se jmenovat Bitch a je inspirováno Tinou Turner.
0: Express FM.
2: You may contain me, urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

0: Objevte si potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Express. Music first. Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Spotify spouští nový systém s názvem Reserved, který dává největším fanouškům přednostní právo na nákup vstupenek na koncerty bez dalších poplatků. Jak to funguje? Spotify analyzuje vaši aktivitu, streamování, sdílení, aby ověřilo, že jste skutečný fanoušek a nikoli bot. Pokud vás systém vyhodnotí jako top fanouška a interpret oznámí koncert ve vaší oblasti, Spotify vám automaticky zarezervuje dvě vstupenky. Na nákup vstupenek budete mít přes partnerský web přibližně jeden den ještě před spuštěním prodeje pro veřejnost. Služba se v nadcházejících měsících spustí ve Spojených státech pro předplatitele Spotify Premium starší 18 let, přičemž další země budou následovat. Získání lístku i tak ale není 100% garantované, protože zájem fanoušků může převýšit kapacitu hal. Olivia Rodrigo odhalila podrobnosti o novém albu. Celé se jmenuje You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, přičemž bude tematicky rozděleno na dvě části. Prvních 7 skladeb pod hlavičkou Girl So In Love a zbytek, tedy 6, pod You Seem Pretty Sad. Album vyjde 12. června. Nedávno se držitelka ceny Grammy Lizzo připojila k hudební a kulturní show Popcast The New York Times ve speciálním živém vydání před publikem tamních zaměstnanců. V rozhovoru se vyjádřila k sérii nedávných soudních sporů, které poškodily její veřejnou pověst a také k její nové hudbě, která byla zčásti poháněna těmito neúspěchy. Dala také informace o novém albu, které vyjde o týden dřív než Olivia Rodrigo. Bude se jmenovat Bitch a je inspirováno Tinou Turner.